vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak

0: prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř a dobře olivovníků bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objevíte ploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
1: A máme tady ještě jeden dotaz.
2: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
3: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo, ty hledáš nebo tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problém, který můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony.
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže
3: já
2: si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednu a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat, když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím?
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

nějakýho vlína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: svátkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz

systém. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

som trzy trupki, jeden

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Brána Borců v Pardubicích uctí architekty Řepovy pamětní deskou. Svitavy vylepšují rekreační areál Brand o nové prvky. O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. A dnešek bude v Pardubickém kraji slunečný s teplotami do 20 stupňů Celsia. Pěkné ráno u zpráv přeje Vilém Branda. Na památkově chráněné bráně Borců, která je součástí letního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovy. První z nich sportoviště navrhl. Z grafitovou desku připravuje architekt David Vávra se svou dcerou. Řekl to architekt Jaromír Chmelík. Brána Borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století a tvoří monumentální vstup do areálu stadionu. Rekreační areál Brand ve Svitavách čeká proměna, která nabídne nové možnosti jeho využití. Radnice tam teď dokončuje instalaci laviček a informačního systému v parčíku a upravuje také síť cest, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
2: V průběhu jara a do konce letních prázdnin dojde k namalování nového značení k pramenu řeky Svitavy a budou zde nainstalovány dvě nová zastavení, ať už u pramene řeky Svitavy odpočinkový informační altán, tak u retenční nádrže Fotopoint.
0: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. V pátek se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem, k dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale můžou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Teploty teď po ránu 7 až 4 stupně, na východě ojediněle až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší teploty dnes v kraji 17 až 20 stupňů Celsia, povane slabý severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak se měnit nebude, odpoledne slabě klesne a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody v Pardubickém kraji právě teď hlášené nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou přesně 4 minuty po páté, začíná sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Je 9. května a už za malou chvíli se vypravíme do Trutnova. Psí útulek ve městě totiž musí aktuálně fungovat v omezeném režimu. Komplikace způsobuje při plném obsazení vysoký počet umístěných nemocných zvířat. Podrobnosti zjišťovala reportérka Kateřina Kohoutová a vy uslyšíte víc v její reportáži za pár minut a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají nám Karel Zich a teď Petr Spálený.
1: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Provoz psího útulku v Trutnově komplikuje vysoký počet nemocných zvířat. Teď v zařízení jich je momentálně víc než v jiných měsících. Zvířata vyžadují vyšší pozornost a zároveň potřebují i klid. Útulek proto funguje v omezeném režimu a venčení a případné prohlídky jsou možné pouze po vzájemné dohodě. O tom se přesvědčil i trutnovský senior, který na adopci psa musel čekat mnohem déle než je obvykle. Kateřina Kohoutová se tak zašla do útulku podívat.
1: Byla karanténa, no tak jsem se modlil a taky i osud do toho párkrát zasáh a tak jsme spolu a klape nám to teda skvěle.
2: Pan Sažák odsud pejska vyzvedl a získal.
1: Je to štěstí, anděl.
2: Kvůli karanténě jste musel čekat.
1: Musel jsem čekat, no.
2: Tady tu fenečku nám tady někdo uvázal teďka v neděli před útulkem, v době, kdy tady kolegyně byla, takže mohli normálně zazvonit, vysvětlit situaci. Určitě bychom pomohli.
3: Není v dobrém stavu.
2: Bude určitě čekat operace, má tam nějaké nádory, ale věříme, že se to dá všechno do pořádku.
3: Vysvětluje vedoucí zařízení Lucie Semeráková, jak je ale vidět, tak je přítulná.
2: Je to miláček, furt by se jenom mazlila, viď. Po zaléčení bude samozřejmě hledat nový domov.
3: Tahle fenka ale není jediná, která teď tady potřebuje intenzivní péči.
2: Jednomu našemu svěřenci se podařilo, že si skřípnul plotínku, takže má teďka klidový režim. Bohužel tady mezi 30 psama klidový režim je trošičku náročnější.
3: Útulek v posledních dnech bojoval s virovým onemocněním u několika psů.
2: Dá se říct vlastně u valné většiny. Museli brát všichni prášky, jak ráno, tak večer. Skoro 140 prášků denně. Velice náročné, jak pro ty zvířata, tak hlavně pro nás.
3: Pro pracovnice zařízení je to hodně komplikované.
2: Hlavně podávat ty léky, protože každý pes bral jiné množství léků podle váhy, takže než jsme to hlavně všechno nadávkovali, tak to bylo opravdu náročné.
3: Zvířata teď potřebují klid, čili přístup veřejnosti je teď omezený.
2: Byli bychom rádi, kdyby lidé opravdu respektovali to, že nejsme zoologická zahrada, prosíme po předchozí domluvě, která je třeba přes e-mail a nebo na náš messenger.
3: Útulek se zájemcům plně otevře, až ve chvíli, kdy všechna zvířata budou zcela zdravá. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: FM.
1: Za 9 minut bude 17:30 a v našem vysílání se teď pomyslně vydáme do zoologické zahrady. Tu ve Dvoře Králové otevřeli poprvé přesně před 80 lety. Bylo to 9. května roku 1946. Jezevce, lišky nebo sovy tak mohli milovníci přírody obdivovat v nemnoha klecích a voliérách z brusunového zoukoutku, ale zvířat rychle přibývalo a tak brzy vznikl i pavilon exotické zvěře s opicemi nebo lvem jménem Rémus. No a my se teď společně s dětmi do zoo pomyslně vypravíme a taky s Terezou Brázdovou.
2: Co je zoo?
3: Zoo, že tam jsou všude zvířata a my se na ně koukáme.
4: Jsou tam pandy.
2: A u nás máme pandy v zoo někde?
4: Mami je v lese.
5: Ne, asi nemám. Ale já mám pandí na lámek a pandí na hrdelník.
2: Kolik je zvířat tak v zoo může vlastně být?
4: Asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: A které zvíře je tam tak jako nejvíc nebezpečné třeba?
4: Já vím, třeba lis. Lev, tygr a leopard.
2: Chtěli byste pracovat v zoo?
4: Ne, protože to je otáva, protože musíš furt kemit zvířata a musíš je furt hlídat.
6: Jo, nebo třeba za zoo si je musí platit.
7: Já bych chtěla hlídat žirafy a malý žirafátka a pandy.

0: počasí.
1: Hodiny ukazují přesně 3 minuty po 6:45. Přejeme krásné sobotní ráno. A dnešní den bude podle meteorologů polojasný až skoro jasný. Během dne bude přechodně oblačno. Teď po ránu se teploty pohybují mezi 7 až 4 stupni Celsia, ale přes den čekejte 17 až 20.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 6:30 a v dnešním spotřebitelském servisu budeme řešit závadu na ojetém autě. S postupem vám poradí Josef Černý.
1: Pan Karel koupil auto z druhé ruky, na kterém se během týdne vyskytla větší voda. S původním majitelem se nechce dohadovat a proto se ptá, jestli si může auto nechat opravit servisu a původnímu majiteli jenom poslat fakturu k proplacení. Pane posluchači, tak to bych určitě nepostupoval. I když se vám do toho nechce, musíte reklamaci uplatnit u původního majitele a počkat na jeho stanovisko.

Pokud se jedná o vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost původního majitele, potom by měl její odstranění zajistit sám, ale samozřejmě může i souhlasit s vámi navrhovaným postupem. Bez předchozího souhlasu se ale do opravy nepouštějte.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na pardubické třídě míru by měla přibýt zeleň. Město plánuje rekonstrukci náměstí Republiky, kde chce zasadit množství dřevin a pokračovat se jim rozšíření i na třídě míru. Další podrobnosti přidáme ve zprávách v 7. Pardubický divadelní festival Bernstein Love letos nabídne desítku představení zaměřených na lásku, vztahy a vášně. Na pardubickém zámku začne 28. července a potrvá do 1. srpna. Program doplní koncerty, půlnoční inscenace i pohádky pro děti. Pořadatelé očekávají podobný zájem jako loni, kdy festival navštívilo přes 2000 lidí. Královéhradecký kraj podpoří 700 tisíci korun provoz sdílených kol v Hradci Králové. Celkové náklady na službu společnosti Next Bike letos dosáhnou zhruba 6,5 milionu korun. Město tak bude velkou část doplácet. Po krajském městě je aktuálně rozmístěno 250 sdílených kol a prvních 15 minut jízdy zůstává zdarma. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho už ale nepodařilo oživit. Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu. Uvedl to v poselství ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi ke dni vítězství, kterým si Moskva připomíná konec druhé světové války. Informuje o tom státní tisková agentura KCNA. Kim Jong-un taky potvrdil závazek své země dodržovat dohodu o vzájemné obraně s Ruskem z roku 2024. Severní Korea vyslala do ruské války na Ukrajině zhruba 14 000 vojáků, aby bojovali po boku ruských sil. A ještě počasí. Sobota bude v Pardubickém kraji slunečná, během dne pak čekáme přechodně oblačno. Teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů, na horách bude kolem 11 stupňů Celsia. Povane slabý, severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v kraji hlášené nejsou, tak vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se, máme proč znovu seznát.

0: Tisk. Za 6 minut bude 6:45 s Vilémem Brandou. Přejeme krásné sobotní ráno.
1: Pěkné ráno.
0: A dnes podruhé jdeme zalistovat dnešním tiskem. Já mám u sebe Mladou frontu Dnes, která píše o tom, že na památkově chráněné bráně borců, která je součástí ledního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovy. První z nich totiž sportoviště navrhl. Brána borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století, která tvoří monumentální vstup do areálu stadionu, doplňuje ji původní sochařská výzdoba v podobě figurálních reliéfů se sportovními motivy a z grafitovou desku připravuje architekt David Vávra se svou dcerou, kteří výslednou podobu zatím prozrazovat nechtějí. Více se dočtete v Mladé frontě Dnes, konkrétně v příloze pro Pardubický kraj.
1: Měla být plná čisté vody, místo toho vysychá, rosničku trápí extrémní sucho. To je titulek svitavského deníku. Rok po kompletním odbahnění rybníku Rosnička ve Svitavách měla přijít krásná letní sezóna, koupání v čisté vodě a nové prvky na břehu. Tak nové lavičky a další atrakce se už rýsují, ale horší je to se samotným rybníkem. Už při prvním pohledu z pláže je jasné, že vody je opravdu málo. Tam, kde v minulosti už lidé stáli třeba po kolena ve vodě, je písek, bláto a tráva. Píše o tom svitavský deník.

0: počasí.
1: Polojasno až skoro jasno s teplotami do 20 stupňů. Tak taková bude sobota v Pardubickém kraji a pokud toho využijete a vyrazíte na veselý Kropec, tak uvidíte v provozu jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva, vodní mlýn. Ten bude v provozu v rámci celorepublikového dne otevřených mlýnů a aby toho nebylo málo, tak dnes úplně poprvé se pro návštěvníky otevře nová stavba a tou je atypická stodola. I o tom budeme v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice mluvit s paní Magdou Křivanovou, ředitelkou Muzea v přírodě Vysočina, která přijde do studia 8:55.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut bude 7 hodin ráno, je sobota 9. května a čeští mladíci nastupují na švédských hrách proti hvězdám NHL. V utkání proti domácím to byl Ekman Larsson, dnešní soupeř Čechů, Finsko, má zase v sestavě Alexandra Barkova. A pro útočníka národního týmu Matyáše Melovského je to velká událost v jeho 21 letech.
1: Hrozně se na to těším, upřímně. Doufám, že Barkov bude hrát a že třeba proti němu budu na buli nebo aspoň jedno střídání proti němu budu hrát. Jsem zvědavej, jestli uvidím, že jsem jako kilometry pozadu oproti třeba němu, právě na buli nebo rychlostně nebo vlastně v čemkoliv.
2: Není to strach z dobrých hráčů, mladí přemýšlí naopak. Chtějí se sami vystavit té nejsilnější konkurenci, aby věděli, jak jsou na tom. A pokud půjde do zápasu Melovský i v neděli proti Švýcarům, mohou ho na druhé straně čekat jména jako Roman Josi nebo Nico Hischier.
1: Takže hrozně se na to těším a bude to pro mě zase takový zase srovnání. Abych vlastně neusnul na vavřínech, že ti hráči jsou zase ještě úplně parník jinde než já, lepší. Zase to pro mě bude motivace práce do budoucna.
2: Po turnaji v Česku je to pro Matyáše Melovského ve Švédsku druhý turnaj s dospělou reprezentací a užívá si ho třeba i tak, že po posledním tréninku byl ještě dlouho na ledě s dalšími mladšími hráči a nebylo to jen proto, aby jako Benjamínek pozbíral puky.
1: Čím víc vlastně času trávím na ledě, už jenom s pukem, s hokejkou, nějak si střílet, nemusí to být ani nějaký jako vyloženě drill, přímo na něčem pracovat, ale už jenom ten čas strávený na ledě. I třeba dělání blbostí určitě se tím taky zlepšu. Nabírám tak tu jistotu třeba na tom puku a potom i třeba sebevědomí právě něco vyzkoušet.
2: Ukázat tomu, že Melovský při zápase s Finskem, který začne ve 12 hodin, do české branky půjde Josef Kořenář. Na turnaji se národní tým utká ještě v neděli se Švýcarskem a po večerním příletu do Prahy oznámí trenér Radim Rulík nominaci na mistrovství světa. Z Engelholmu František Kuna, Český rozhlas.

0: Pavli, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice plánují další zelení na třídě Míru. V Červené vodě na Orlicko-Ústecku vziká přírodní hřiště. Pilová sezóna letos začala později než loni, je ale větší sucho. A dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, teploty až 20 stupňů Celsia. Je sobota 9. května a u zpráv vás vítá Vilém Branda. Na pardubické třídě Míru by měla přibýt zeleň. Město plánuje rekonstrukci náměstí Republiky, kde chce zasadit množství dřevin a pokračovat s jejím rozšířením i na třídě Míru. Jak dodává náměstek primátora Jakub Rychtecký, zvolený za Žijeme Pardubice, stromy a keře by mohly nahradit trolejové vedení.
2: Podle těch heatmap, kterými máme, tak víme, že se nám to centrum města vlastně v letních měsících přehřívá, takže ta dosadba stromů, zeleně, trávníků a těch věcí, tak bychom postupem času chtěli přenést i na třídu Míru. Si dovedu představit, že ve velké části, ideálně pokud by to šlo v celé ploše třídy Míru, že bychom se zbavili drátů pro trolejbusy.
0: Červená voda na Orlicko-Ústecku nechává vytvořit nové přírodní hřiště. Vzniká na trase k rozhledně Křížová hora a provoz by mělo zahájit o letních prázdninách. Obec za jeho přípravu zaplatí asi 3 miliony korun, informuje o tom vedení obce. Pilová sezóna letos začala na konci února, tedy asi o 2 týdny později než loni. Je ale větší sucho a pil se proto ve vzduchu držel déle. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho klimatoložky Lenky Hajkové bývá situace pro alergiky horší ve městech než na vesnicích.
3: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
0: Na některých místech už v uplynulých dnech zapršelo, déšť by se měl vrátit i v příštím týdnu. Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
4: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekáme v Pardubickém kraji jasnou až polojasnou oblohu, přes den pak polojasno až oblačno a k večeru bude opět mraků ubývat. Na horách můžou ojediněle přijít slabé přehánky. Denní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude slabý severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Provoz na východu českých silnicích je právě teď plynulý a žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 7:04, pokračuje sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a naší další zastávkou bude už za malou chvíli Červená voda na Orlicko-Ústecku. Chystají tady totiž přestavbu bývalého kinosálu. Ten už je víc než 20 let nevyužívaný a jak na projekce vzpomíná promítač nebo bývalá pracovnice, která zažila éru filmu jako Vinnetou či Angelika, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za pár minut. A přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Jana Kratochvílová a teď zahrají Jojo Band.
1: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Věděli jste, co je největší hanba promítače? Tak teď se to dozvíte v reportáži z Červené vody na Orlicko-Ústecku, kde je už přes 20 let opuštěné kino. To potkal stejný osud jako mnoha další lokální kina. Jejich počet od roku 1990 klesl zhruba na 1/6. V Červené vodě ale chystají přestavbu kinosálu na víceúčelový sál. Reportérka Barbora Soukupová se tam zašla podívat ještě před začátkem prací.
1: Stůl tady byly. Usměrňovače, promítárna byla takhle vlastně, tam měla podlahu v téhle vejšce, průzory do sálu.
2: Tady na zemi zbyla prázdná cívka. Jan Horák tady dělal promítače od začátku 90. let.
1: Vlakem přišla kopie filmu, většinou to byly dvě bedny, každá cirka 15 kg, v každé tři kotouče filmu. Si musel promítač nachystat na cívky, pak se vlastně začalo promítat, ta cívka byla maximálně 20 minut filmu. Standardní film do 2 hodin měl těch 6 cívek.
2: Které byste v průběhu té projekce měnil?
1: Museli se měnit samozřejmě. Mezi promítačem se tradovalo, že prostě největší hamba promítače, když mu projel film do konce, ukázal divákům takzvaný kšandy, že na konci byly dva pásky.
2: Pan Horák tedy v kině jako promítač pracoval od začátku 90. let, ale kdo tady byl ještě díl a zná to tady ještě z mnohem dřívějších dob, je paní Ludmila Macháčková, bývalá vedoucí.
3: Já vlastně jsem kino poprvé poznala v roce 69, kdy se o to začal starat můj táta, takže jsem vlastně v tom kině jakoby byla od dětství, takže pamatuju, když se vlastně objevil fenomén Vinnetu a Angeliky, kdy opravdu bylo úžasný se dívat, jak z kina chodí průvody návštěvníků.
2: A pak jste tady vlastně pracovala někdy do toho roku 2005, kdy kino přestalo promítat.
3: No, protože to kino vlastně, že jo, procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bytí na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku. No a vlastně jak začaly filmy vycházet na DVDčkách, tak postupně upadala návštěvnost.
2: My jsme teď ještě vešli do bývalého kinosálu s nezávislým starostou Červené vody Petrem Marešem.
4: Dojde k výměně podlahy, jeviště se přesune z jedné strany na druhou stranu, ten sál se zvětší, vznikne tady kapacita multifunkčního sálu asi 400 osob.
2: Přestavba sálu by měla začít letos v létě. Z Červené vody Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu.

0: počasí.
1: Jsou přesně 2 minuty po 7:45 a letmý pohled z okna dává tušit, jaká bude sobota s datem 9. května v Pardubickém kraji. Čekáme polojasný až skoro jasný den s nejvyššími denními teplotami mezi 17 až 20 stupni Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Signál.
1: Bleskovka. Italský sen, tak to je název knihy z nakladatelství Kazda, která vypráví o dvou nejlepších kamarádkách, luxusní dovolené a létu, které všechno změní. Pokud byste se chtěli začíst do románu o přátelství a pravdě, kterou si někdy jednoduše nechceme přiznat, tak si s námi pojďte zasoutěžit v dnešní Bleskovce a pokud nás posloucháte od rána, tak nebudete mít se správnou odpovědí problém. Ptáme se vás totiž, kolikáté narozeniny dneska slaví zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem. Tři možnosti mám pro vás samozřejmě připravené taky. Za A slaví buď to 60. narozeniny, nebo za B 70. a nebo za C 80. Pojďte si tipnout na našem telefonním čísle 726 46 48 48 a já už vítám ve vysílání prvního dnešního ranního tipaře. Kdo pak je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jaroslava z Trusnova. Já to teda typnu. Já si myslím, že 70.
1: Typujete Bčko, 70. narozeniny. Ale vy na tom Trutnovsku byste to mohla vědět, paní Jarko, ale bohužel... To nebyla správná odpověď. Každopádně moc krát díky za váš tip a třeba jste někomu teď hodně pomohla, tak uvidíme. Mějte se hezky a krásný víkend přejeme. Naschledanou. Tak a pojďme se podívat na telefonní linku po druhé, kdo pak zkusí štěstí jako další. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Tady Marie, já bych 60.
1: Vy typujete 60. Ačko. Paní Marie, ani to není správná odpověď. Mějte se moc hezky, naschledanou. Zůstává nám tedy poslední možnost C. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem dneska slaví 80. narozeniny. Bohužel kniha Italský sen, tak zůstává tady u nás v rozhlase, ale můžete si od ní zkusit zahrát třeba zase zítra ráno v tomto čase.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ode dneška by se podle silničářů měla zlepšit doprava na venkově mostu v Pardubicích. Kvůli pokračujícím opravám přemostění převedou dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Skončí tak jízda přes provizorní rampy nad stavbou. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 8. Ve Skutči dočasně uzavřeli Štelplac. Zónu pro obytné vozy a karavany v blízkosti koupaliště není možné využívat kvůli úpravě sousedního parku. Podle informace na webu města omezení potrvá do konce května. V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Lux and Exclusive Properties, která jen u zámeckých nemovitostí sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se podle ní zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Krátce ze sportu. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaj v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchbóly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Končí naopak Vítko Přiva i světová jedenáctka Karolína Muchová. A ještě počasí. Teď ráno čekáme v Pardubickém kraji jasnou až polojasnou oblohu. Přes den pak polojasno až oblačno a k večeru bude mraků ubývat. Na horách můžou ojediněle přijít slabé přehánky. Denní maxima na východě Čech 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude slabý severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Na silnicích Pardubického kraje je teď podán úklid a žádné nehody hlášené nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě denní tisk.
1: Je 8 minut po půl osmé, Vilém Branda stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: A dnes naposledy jdeme zalistovat tiskem.
2: A já otevírám chrudimský deník, který píše o tom, že stále větší množství starostů na Chrudimsku usiluje o úsekové měřiče rychlosti a jejich přání postupně dostávají zelenou. Pod drobnohledem nemají být pouze klíčové komunikace, ale i na první pohled méně důležité cesty. Od minulého roku netrpělivě vyhlíží instalaci úsekového měřiče třeba v Rabštejnské Lhotě. Zřizovatelem má být ve většině případů Chrudim a radnice už naznačila, kdyby se mohlo začít snímat.
1: A doprava je i téma Mladé fronty. Dnes v příloze pro Pardubický kraj, která píše o tom, že přes 14 kilometrů má v budoucnu měřit přeložka silnice první třídy číslo 36 mezi Holicemi a Česticemi, která částečně využije i stávající silnice a jejíž součástí je také obchvat Borohrádku. Ředitelství silnice dálnic teď vybralo firmu, která provede předběžný geotechnický průzkum a podle plánů ŘSD se předpokládá zahájení stavby v roce 2031.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45 a do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové už zdravíme a krásné ráno přejeme panu Jaroslavu Tučkovi. Dobrý den.
2: Ne, Popelka, dneska
1: mám. Je, tak to se omlouvám. Dobře, opravuj panu Popelkovi. Je to na vás, jak bude?
2: Tak, v Pardubickém kraji dneska budeme pod vlivem ještě slábnoucího výběžku vyššího tlaku vzduchu, takže přes den bude jako polesnáš oblačné počasí, víc mraků bude zejména v oblasti našich pohraničních hor. No a teploty se nám dneska budou pohybovat většinou mezi 17 a 20 stupni. Večer nám začne oblačnost ubývat a to se projeví na zítřejších nejnižších ranních teplotách, ty se budou pohybovat mezi 7 a 4 stupni, no a v údolích kolem 1 a lokálně se můžou vyskytnout ty přízemní mrazíky. No a zítra ráno dopoledne ještě bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost, večer bude přibývat i další, no a teploty zítra budou většinou mezi 19 a 23 stupni, na horách od 16 do 19 a vítr nám bude foukat od východu, jihovýchodu 2 až 5 metrů. No a aby nám to teplo dlouho nevydrželo, tak v pondělí přes nás bude přicházet studená fronta. Takže už to už bude zataženo a během dopoledne od západu začnou přibývat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne nám se budou vyskytovat na většině území a objeví se i bouřky. Večer potom zase už srážky budou pomalinku ustávat a teploty v pondělí po ráno 12 až 8 přes den ještě do 21 stupňů. A vítr nám bude foukat ráno ještě od jihovýchodu 2 až 5 metrů a postupně, jak nám bude fronta přecházet směrem k východu, tak se nám bude stáčet vítr na jihozápad, západ 3 až 7 metrů a večer zase na severozápad. No a v dalších dnech se začne mírně ochlazovat.
1: No máme před sebou nádherný víkend, byla by škoda toho nevyužít. Děkujeme moc za krásnou předpověď a hezký den do Hradce Králové. Přejeme naslyšenou.
2: Hezký den.
3: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
2: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
1: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
3: Moribundus, páni kolegové.
1: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě oči nuděl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

pochopil, ať se na hucounský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se nahucou smíšík najmout tak. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se nahucou smíšíky najmout tak. Jo, ahoj!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Doprava na pardubickém Vonkově mostu by měla být dneškem lepší. V Česku klesá počet lokálních kin. Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. A počasí v pardubickém kraji slunečno, později oblačno a teploty do 20 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Ode dneška by se podle silničářů měla zlepšit doprava na Vonkově mostu v Pardubicích. Kvůli pokračujícím opravám přemostění převedli dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Autům i veřejné dopravě tak po delší době umožní vyhnout se jízdě přes provizorní rampy nad stavbou a přejíždět most plynulej. Ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák popisuje další postup prací.
4: Jakmile bude doprava převedena do těch nižších pruhů, tak začnou práce na těch pruzích vprostřed. Tam těžká technika začne odstraňovat nájezdové klíny a mostní provizoria. To bude trvat zhruba měsíc. Jakmile toto bude odstraněno, tak bude odfrézován asfalt a bude opravena izolace na mostě.
2: Úplné otevření Vonkova mostu je v plánu na konci července, o 9 měsíců později, než se původně plánovalo. Muzeum přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku stále nemá dost peněz na opravu budov v areálu. Vloni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale. Další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. V objektu bývalých kanceláří, který patří obci, ale vznikne nové informační centrum. Informuje o tom ČTK. V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6.
5: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, přešli na digitální technologii.
6: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
7: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bití na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
6: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat si. Cigaretové nedopalky na zem. Varování před vznikem požáru platí až do zítřejšího večera.
8: Sport.
2: Kanoistu Martina Fuchsu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru. Na něm je aktuálním olympijským vítězem. V maďarském Segedu vyhrál hrozíšťku i semifinále. Své soupeře prý neřeší.
9: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu

0: před nima, to by byl nejideálnější scénář.
1: Počasí. Teď ráno čekáme v Pardubickém kraji jasnou až polojasnou oblohu, přes den pak polojasno až oblačno. K večeru bude mraků ubývat. Na horách můžou ojedinělé přijít slabé přehánky. Denní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude slabý severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, pozor ale v sousedním Královéhradeckém, a to na cestě z Náchoda do Červeného Kostelce. V obci Trubějov máme hlášenou nehodu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Lidová vesnice z dřevěných roubenek na Veselém kopci je po půl roce nebo po půl století kompletní. V muzeu dokončili obnovu stodoly, kterou museli řemeslníci přestěhovat ze 30 kilometrů vzdáleného Boru, a pokud se na Veselý kopec vypravíte právě dnes, tak si ji v premiéře prohlédnete. Podrobnosti přidáme společně s Josefem Kopeckým, který se tam zajel podívat už za malou chvíli, a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Věra Špinarová, Adam Dury, Dalibor Janda, a teď se hraje skupina Lucie.

0: je stará 170 let a nastěhoval se do ní čert. Na Veselém kopci stojí stodola, která pamatuje doby rakouské monarchie a už několikrát skončila rozebraná na díly. Tesařům se je ale podařilo znovu poskládat a v Muzeu lidové architektury se tak zaplnilo poslední prázdné místo. Stodola teď ukrývá kupy žita a stroje, které už na polích nepotkáte. Josef Kopecký se tam zajel podívat.
1: Pokud se chcete podívat dovnitř a vstoupit na mlad z jílové hlíny, tak si musíme otevřít velká vrata.
2: Tak, a do lehce.
1: Nám právě chyběla ještě zemědělská stodola, která by doplnila statek z mokré lhoty.
3: Ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
1: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný, nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset buď to tedy nastavit, naplátovat, anebo udělat kopie. Realizace té stavby od prvního okamžiku až do dnešního dne byla víceméně 5 let.
4: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru z kuče z této stodoly a společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec v uvozovkách přistěhoval.
3: Pavel Bulena, kurátor zemědělské sbírky. Můžeme k němu trošku blíž, podíváme se. To je taková dřevěná krabice.
4: Uvnitř té konstrukce je větrák. Větrák uvnitř vytvořil proud větru a lehké nečistoty, plevy třeba, tak ty byly pomocí toho větráku odfukovány z toho čistícího mlýnku.
3: My se tady opíráme o klínový řemen.
4: Pomocí řemenu je na elektromotor připojený buben na moření osiva.
3: Jde to? Vůbec? A je zatuhlý. To je ta násypka.
4: Ano, přesně tak.
3: Jsme tam. Takže tady se nasypalo to obilí, ta směs nějaká na ošetření a ano. Už se točilo.
4: Ano, přesně tak. Tady ve stodole máme i třeba vyorávač brambor, kterému se lidově říkalo čert, a pračku brambor.
3: Čerta vidím, tady ten
4: ano,
3: zelený.
4: Čerta vidíte, přesně tak. To je tenhle ten kovový barevný stroj.
3: To jste stěhovali v kolika lidech, mě povězte.
4: V 6 lidech.
5: Obnovenou roubenou stodolu si můžou návštěvníci poprvé prohlédnout tuto sobotu. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: A k večeru začne oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Tak takový bude sobotní den v Pardubickém kraji a co se nejvyšších denních teplot týče, ty by dnes měly dosahovat až 20 stupňů Celsia.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát bude osobností šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární

0: na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.

0: deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve skanzenu na Veselém kopci na Chrudimsku otevřeli obnovenou roubenou stodolu. Je stará 170 let a pochází ze 30 kilometrů vzdáleného boru. Přesun na následné opravy trvaly několik let. Podrobnosti ve zprávách v 9. Pardubický divadelní festival Bernstein Love letos nabídne desítku představení zaměřených na lásku, vztahy a vášně. Na pardubickém zámku začne 28. července a potrvá do 1. srpna. Program doplní koncerty, půlnoční inscenace i pohádky pro děti. Pořadatelé očekávají podobný zájem jako loni, kdy festival navštívilo přes 2000 lidí. Královéhradecký kraj podpoří 700 000 korun provoz sdílených kol v Hradci Králové. Celkové náklady na služby společnosti Nextbike letos dosáhnou zhruba 6,5 milionu korun. Město tak bude velkou část doplácet. Po krajském městě je aktuálně rozmístěno 250 sdílených kol a prvních 15 minut jízdy zůstává zdarma. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským Pískovcům, který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho už nepodařilo oživit. Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do 11. května. Součástí má být taky výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. A ještě počasí. Sobota bude v Pardubickém kraji slunečná, během dne bude přechodně oblačno. Teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude slabý severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a naším dnešním hostem je paní Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Přejeme vám krásné ráno.
1: Vám i vašim posluchačům také krásné sobotní ráno.
0: Vy máte dneska velký den. Čekají vás dvě obrovské akce. Já začnu tou jednou pravidelnou a to je oslava mlynářského řemesla. Na co se mohou návštěvníci v rámci dne otevřených mlýnů těšit a co všechno se dnes na Veselém kopci roztočí?
1: Tak jak už název napovídá, tak program, který je celonárodní, není tedy jenom u nás, se bude týkat vodních staveb, které na Veselém kopci máme, a primárně bude samozřejmě v chodu Veselokopecký mlýn, budeme mlít pšenici, budeme dělat na stoupě kroupy, ale nebude jenom mlýn, bude i vodní olejna, kde se lisoval olej zelněného semínka, budeme bělit plátno pomocí potaše a dřevěného popele, budeme spouštět pilu ležačku, takovou unikátní horizontální pilu. Doufám, že nám přijede i pan sekerník, který by měl návštěvníkům přiblížit svoje řemeslo, které je velmi zajímavé. No a aby to nebylo samozřejmě jenom o technických stavbách, tak pšenici patří také krupice, dobrá mouka.
0: Takže budou ochutnávky.
1: Budou ochutnávky, samozřejmě budou ochutnávky z naší dílny, ale budeme tam mít také samozřejmě profesionální pekaře a pekařky, takže jak sladké, tak slané pečivo, a návštěvníci si budou moci odnést i čerstvě upečený chléb.
0: To bude takový asi celodenní program v průběhu toho dnešního dne, ale dominovat mu bude, jak to říct, no, pro vás je to slavnostní okamžik, zkrátka otevře se stodola sboru Uskutče. Už jsme o tom ve vysílání Českého rozhlasu mluvili několikrát. Čím je tato stavba tak výjimečná a proč o ní mluvíme jako o atypické stodole?
1: Jedná se o hroubenou stodolu, která původně tady stála v boru Uskutče, a my jsme potřebovali stodolu k usedlosti z Mokré Lhoty, protože původní se bohužel nedochovala, takže díky kolegovi, panu doktor Urbánkovi, se podařilo v terénu objevit tady ten objekt, a je zajímavý tím, že když si představíte klasický objekt, tak jsou stěny a na stěnách je nasazená střecha krovy a nesou to stěny. Když to tady v tomto případě vlastně roubené stěny jsou vysoké a samostatně samonosné a krovy vlastně se střešní krytinou jsou vyneseny na samostatné takzvané podstávce, to znamená vlastně na takovém trámovém podloží, které nese celou váhu té střechy. A aby to nebylo ještě málo, tak vzhledem k tomu, že majitelé se na začátku 20. století rozhodli, že tu starou lehkou krytinu vymění za pálené tašky, tak se musela vlastně ta podstávka udělat částečně i z té venkovní strany. Takže my máme stodolu, která nemá jenom klasické stěny, ale má z obou stran podstávky, a tím je zajímavá, protože takovýchto typů přechodových se nedochovalo v České republice zřejmě moc.
0: To musela být docela věda, takovou stodolu přestěhovat k vám na Veselý kopec. Jak dlouho to trvalo?
1: Nebylo to úplně jednoduché. My jsme vlastně začali o tom uvažovat už v roce 2021, právě když jsme dostali avízo na tu stodolu, takže se udělala architektonická studie, kterou musela projednat naše vědecká rada, jestli tento typ stodoly je vhodný k tomu statku, což jsme se všichni shodli, že je. Navíc Bor a Mokrá Lhota jsou přes kopec vlastně od sebe, takže i regionálně se dobře hodila. A potom jsme se samozřejmě museli domluvit s panem majitelem o odkoupení té stodoly, což se podařilo, byli vstřícní, udělala se projektová dokumentace a vlastně v roce 2024 my jsme získali finanční prostředky od našeho zřizovatele Ministerstva kultury a stodola byla dokončena v prosinci roku 2025 a na jaře letošního roku zkolaudována. Takže celý ten proces byl zhruba 5 let.

0: Sobotním hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice je paní Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. No a navážeme na téma z toho minulého vstupu, kterým je dnešní slavnostní otevření 170 let staré roubené stodoly, která pochází ze 30 kilometrů vzdáleného Boru. Uvádí se, že touto stavbou se taky uzavírá ta původní koncepce budování areálu, která vznikla před desítkami let. Znamená to, že je Veselý kopec z hlediska výstavby hotov? Nebo máte v ruce nějaké další trumfy a plány do budoucna, co byste rádi?
1: Plány bychom měli. Rádi bychom ještě nějaké objekty na Veselý kopec doplnili. Ale je tam jediný problém a zásadní problém. My v tuto chvíli už nemáme k dispozici pozemky. Takže opravdu asi na období několika nejbližších let minimálně výstavba nepřichází v úvahu, ale my jsme tímto opravdu zaplnili tu původní koncepci, jaká byla vytvořena už v 70. letech. A teď je před námi takový nový úkol, vzhledem k tomu, že nebudeme tady stavět, tak abychom spíše jakoby zdokonalovali návštěvnický provoz, abychom vymýšleli nové programy a nějaké i třeba jako zajímavé další služby pro naše návštěvníky.
0: My jsme neřekli možná úplně to nejdůležitější, v kolik hodin se vůbec dneska areál na Veselém kopci otevře, kde bude probíhat ten celodenní program v rámci Dne otevřených mlýnů. A taky jsme neřekli, v kolik vůbec proběhne to slavnostní otevření toho starodového objektu na Veselém kopci, který vlastně ho tak nějak dokončil.
1: Takže otevíráme klasicky v 9:30, program bude trvat do 17 hodin a návštěvníky mohu pozvat už o 10:30 na vystoupení dětského folklorního souboru a i hned po jeho ukončení v 11 hodin bude tedy to slavnostní otevření naší nové stodoly. Předpokládáme, že to bude nejenom pro zvané hosty, ale samozřejmě i pro další všechny naše návštěvníky. A ten program bude pokračovat i odpoledne. A je možná ještě zajímavé zmínit, že my stejně jako v loňském roce jsme navázali už při tomto programu spolupráci s Národním muzeem pivovarnictví, což je zároveň i Černokostelecký pivovar. Takže naši návštěvníci budou moci ochutnat tamnější pivo nebo si i koupit a ta spolupráce vlastně vznikla na základě toho, že my jsme mleli slad tak, aby výzkumný ústav mohl posoudit, jak to vypadá, když je vlastně ten slad umletý na klasickém, starém, obyčejném mlýně a na současných mechanických.
0: No, program na dnešní den je bohatý, ale před námi je prakticky celý rok. Co dalšího na Veselém kopci chystáte v té nejbližší době?
1: Tak já si dovolím tedy pozvat naše návštěvníky na dva nejbližší programy, které budou ještě před prázdninami a to je v květnu 30. května, dětský den na Veselém kopci s loutkami, protože my už několikátým rokem máme úzkou spolupráci s Muzeem loutkářských kultur, takže celý vlastně den se ponese v duchu právě loutkového divadla ve všech různých formách. Je tam připravená spousta dílniček, zábavných her a jak už bývá dobrým zvykem, tak samozřejmě i pro děti bude něco dobrého na zub přichystáno. Je to trošku jiný typ programu, než asi jak jsou děti zvyklí na současné atrakce. A v červnu máme také ještě jeden nový program a ten navazuje vlastně na výstavu, kterou jsme otevírali minulý týden o víkendu, která je věnována jarním zvykům a lidové zbožnosti ve venkovském prostředí a na to vlastně 13. června v sobotu vlastně naváže program, který se jmenuje Pod májovým stromem a zas už název napovídá, že se vlastně bude točit především tedy kolem stavění, kácení májky, spojených zvyků. Zase tam budou různé dílničky, budou tam přednášky, budou tam ukázky dalších jarních obyčejů, takže se domnívám, že to je zase docela příjemný a z jiného soudku nebude to technika, ale bude to o tom zvykosloví.
0: Pozvala nás paní Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina, která byla hostem sobotního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Moc děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a těším se s vámi se všemi na viděnou u nás na Veselém kopci.

0: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Na Veselém kopci si můžou návštěvníci poprvé prohlédnout obnovenou roubenou stodolu. Pardubice podpoří rozvoj železničního muzea v Rosicích nad Labem. Pilová sezóna letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. A dnes bude slunečno, později polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne u zpráv od Viléma Brandy. Ve skanzenu na Veselém kopci na Chrudimsku otevřeli obnovenou roubenou stodolu. Je stará 170 let a pochází ze 30 kilometrů vzdáleného boru. Přesun a následné opravy trvaly několik let.
3: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru u skuče z této stodoly. Společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec přistěhoval.
4: Kurátor zemědělské sbírky Pavel Bulena ukazuje jeden ze strojů, který kdysi sedlákům usnadňoval práci. Přestěhovat a znovu složit stodolu zabralo 5 let, dodává ředitelka muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
5: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset nastavit, naplátovat a nebo udělat kopie.
4: Stodola je také poslední dílek do původní koncepce muzea a roubená vesnička je tak po půl století kompletní. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Pardubice chtějí podpořit další rozvoj železničního muzea v Rosicích nad Labem. Město má spolku historie železniční dopravy přispět necelými 340 tisíci korun na novou část kolejiště. O poskytnutí dotace budou na konci května hlasovat pardubičtí zastupitelé.
6: Jde o další etapu rozšíření muzea, která bude stát více než 800 tisíc korun a zahrnuje vybudování části železniční vlečky o délce 30 metrů, včetně instalace výhybky. Do roku 2028 má v Rosicích nad Labem vzniknout nový muzejní areál zaměřený na železniční historii a vzdělávací programy pro veřejnost. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Pilová sezóna letos začala na konci února, podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho. Pilovou alergií v Česku trpí asi čtvrtina obyvatel.
7: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
8: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergii na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
9: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
8: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
10: Je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
8: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je ale riziko globálního šíření viru velice nízké.
2: Počasí.
1: Pardubickém kraji čekáme jasnou až polojasnou oblohu, přes den pak polojasno až oblačno a k večeru bude mraků ubývat. Na horách můžou ojediněle přijít slabé přehánky. Denní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude slabý severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Provoz na východočeských silnicích je plynulý a žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak, kdo putuje od Pilníkova přes Mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením prohrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře, nejenom ze strany Česká, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jene, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém městě nad Metují. Také tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém Mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři, zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho. Zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary. Ten daroval pan Páryš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. Na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.
4: Rozladěný klavír byl jen obyčejný král. Já ale vzpomínám si dodnes,

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říci tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovou tu krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravená.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
3: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou krále Miroslava.
5: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám,

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřiska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší, pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali, takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit. Už nejsem.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu, jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy, pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice plánují další zeleň na třídě míru. Obec Lukavice má nové muzeum. České investory lákají historické nemovitosti. A dnes čekáme v Pardubickém kraji slunečno, teploty do 20 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne u zpráv přeje Vilém Branda. Na pardubické třídě míru by měla přibýt zeleň. Město plánuje rekonstrukci náměstí Republiky, kde chce zasadit množství dřevin a pokračovat se jím rozšířením i na třídě míru. Jak dodává náměstek primátora Jakub Rychtecký, zvolený za Žijeme Pardubice, stromy a keře by mohly nahradit trolejové vedení.
2: Podle těch heatmap, kterými máme, tak víme, že se nám to centrum města vlastně v letních měsících přehřívá, takže ta dosadba stromů, zeleně, trávníků a těch věcí, tak bychom postupem času chtěli přenést i na třídu míru. Se dovedu představit, že ve velké části, ideálně pokud by to šlo v celé ploše třídy míru, že bychom se zbavili drátů pro trolejbusy.
0: V Lukavici na Orlicko-Ústecku je nové muzeum s knihovnou. Obec odkoupila schátralou roubenou chalupu a na jejím místě nechala za 11 milionů korun postavit podobnou budovu s expozicí věnovanou historii vesnice i místních obyvatel. Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší sta let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Nový majitel můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
3: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
0: Policie dnes posílí hlídky v pražských Vršovicích kvůli fotbalovému derby. Utkají se spolu Slávie a Sparta. Pokud slávisté zvítězí, zaručí si ligový titul. Zápas začne v 19 hodin. Pochod fanoušků Sparty na něj doprovodí policisté. Fanoušci ke stadionu hromadně vyrazí v 16:30 od zastávky metra Želivského. Sport. Kanoista Martin Fuksa postoupil na úvodním světovém poháru v maďarském Segedu do finále. Aktuální olympijský vítěz vyhrál na kilometru rozjížďku i semifinále, i když minulou neděli běžel pražský maraton.
4: Musím říct, že se cítím dobře. Nohy jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval a doufám, že se to povedlo. Počasí.
0: V Pardubickém kraji čekáme jasnou až polojasnou oblohu, přes den pak polojasno až oblačno a k večeru bude mraků opět ubývat. Na horách můžou ojediněle přijít slabé přehánky. Denní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách kolem 11. Foukat k tomu bude slabý severovýchodní až severní vítr, rozptylové podmínky budou přes den dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou na Svitavsku v obci Chornice, konkrétně u chornického vlakového nádraží, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
6: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak

0: kovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu. Když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
1: A máme tady ještě jeden dotaz.
2: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
3: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytahat. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Český kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petúniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Doprava na pardubickém venkově mostu by měla být ode dneška lepší. Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Ruský prezident Putin na vojenské přehlídce v Moskvě řekl, že jeho vojáci na Ukrajině postupují navzdory podpoře NATO. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů Celsia. Zprávy pro vás připravil Vilém Branda. Pěkné dopoledne. Ode dneška by se podle silničářů měla zlepšit doprava na venkově mostu v Pardubicích. Kvůli pokračujícím opravám přemostění převedli dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Autům i veřejné dopravě tak po delší době umožní vyhnout se jízdě přes provizorní rampy nad stavbou a přejíždět most plynulej. Ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák popisuje další postup prací.
3: Jakmile bude doprava převedena do těch nižších pruhů, tak začnou práce na těch pruzích vprostřed. Tam těžká technika začne odstraňovat nájezdové klíny a mostní provizoria. To bude trvat zhruba měsíc. Jakmile toto bude odstraněno, tak bude odfrézován asfalt a bude opravena izolace na mostě.
1: Úplné otevření venkova mostu v Pardubicích je v plánu na konci července, o 9 měsíců později, než se plánovalo. V areálu Zahrada v Hořicích na Jičínsku se dnes koná sraz historických aut a motocyklů. Akce s názvem Automoto Legendy nabídne až do 16 hodin prohlídky rozmanitých strojů, říká Martin Křovina z organizačního týmu.
4: K vidění budou české i zahraniční vozy a na své si přijdou i příznivci Mini Cooperu. Proběhne totiž sraz Mini Cooperu a budou tam určitě zajímavé kousky. Dále bude samostatná sekce amerických vozidel a také motocyklů. Přijet může každý, kdo myslí, že jeho stroj je potřeba, aby byl vidět.
1: Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat cigaretové dendopalky na zem. Před vznikem požáru varují meteorologové až do zítřejšího večera. Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily. Mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimír Putin v slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho ke druhé světové válce.
5: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
1: Teď jedna aktuální sportovní zpráva. Olympijský šampion Martin Fuchsa vyhrál úvodní závod v rychlostní kanoistice v Segedu. Na kilometru těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji bude polojasno až oblačno, k večeru začne oblačnost ubývat až do vyjasnění. Na horách se velmi ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách bude kolem 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou v Litomyšli, a to přímo na Smetanově náměstí, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
6: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a tak jako před týdnem i dnes už na vás čekám, abychom si zase společně pochutnali na něčem dobrém. My si dnes připravíme řízky a abych to ještě upřesnila, budou to krůtí řízky, které jsou takovou libovou a křehkou alternativou k vepřovému či kuřecímu masu. Samozřejmě, že bychom si je mohli udělat tak, jak jsme zvyklí v klasickém trojobalu, ale my jsme si řekli, že si to trochu vylepšíme a uděláme změnu. A místo strouhanky použijeme mandlové lupínky. Pokud jste to nikdy nezkoušeli, myslím, že budete překvapení a doufám, že příjemně. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

pěti řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami budeme dnes podávat. A co byste tedy měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? 4 krutí řízky, 2 vejce, mandlové lupinky, hladkou mouku, 2 šalotky, 2 rajčata, 400 gramů fazolek, lžíci másla, saturejku, 100 ml zeleninového vývaru, muškátový oříšek, máslo, sůl a pepř. A jako přílohu se dáme určitě brambory, ty se budou hodit. Tak to jsou suroviny, které potřebujeme dnes, pokud tady budete vařit s námi samozřejmě. No a co vám ještě nabídneme? Recept na krutí rolku plněnou špenátem. Krutí játra na víně, krutí steak z játry, no a pro změnu si připravíme i kachní játra v sádle. A nebojte se, i sladká tečka bude a nebude to krutí maso, pochopitelně. Co to bude, tak to se dozvíte, nebojte. No a co ještě? No samozřejmě, že se budeme i hezky hrát.

0: Tak se tak dívám, 11 hodin 12 minut, nejvyšší čas dát se do vaření.
1: Recept pro dnešní den.
0: No a vy víte, že to budou ty krutí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami, takže jak na to, řízky usolíme, upepříme, obalíme v mouce a vejci a nakonec v těch mandlových lupíncích, které hezky přitiskneme. Šalotky, může být samozřejmě i cibule, ale říkali jsme, že šalotka bude lepší, spolu s rajčaty nakrájíme na kostičky. Cibulku spěníme na másle, přidáme fazolky a špetku saturejky. Podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme asi tak 10 minut. Opepříme, osolíme, okořeníme muškátovým oříškem přiměřeně. Řízky usmažíme na tuku z každé strany, k fazolkám pak přidáme rajčata a prohřejeme, směs ještě okořeníme solí a pepřem a podáváme k těm usmaženým řízkům a bramborám. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Já doufám, že jsme vybrali dobře, že vám bude chutnat. No a pokud si dnes připravujete něco jiného a říkáte si, že byste tedy měli zařadit do jídelníčku krutí maso třeba už zítra, nabídneme vám za chvíli už další zajímavý recept. Recept, který také bude stát za to vyzkoušet.

super potraviny. Proč? No, krutí maso má minimální obsah tuků a ve srovnání s jinými masy mnohem vyšší obsah bílkovin, které potřebujeme pro obnovu a správné fungování buněk. Je tedy z hlediska zdraví více kvalitní a zároveň taky lehce stravitelné. Jen pro srovnání. Ve 100 gramech krutího masa bez kůže jsou přibližně asi 4 gramy tuku. Ve vepřové krkovici to je asi 15 gramů. No a v mletém mase je to v průměru kolem 20 gramů. A to je, myslím, už pádný důvod pro to, abychom si na něm pochutnali častěji. Jeden výborný recept vám nabídnu teď. Co to bude? Krutí rolka plněná špenátem. Co budete potřebovat? Na dvě porce 100 gramů krutích prsíček, 150 gramů čerstvého špenátu nebo 100 gramů mraženého, 20 gramů rikoty, jarní cibulku, stroužek česneku, no a ještě lžičku řepkového oleje, sůl a pepř. Tak jak na to, krutí prsíčka podélně rozkrojte na tenčí plátky, osolte a opepřete. Čerstvé listy špenátu zbavte řapíku a z prutka je spařte společně s jarní cibulkou a česnekem. Pokud budete jako já používat mražený, no tak pak na lžičce oleje orestujte cibulku a česnek a přidejte tam ten rozmrazený špenát. Příště to udělám určitě s čerstvým špenátem, myslím, že to bude ještě lepší. No a pak už jen smíchejte rikotu a směs vložte do toho plátku masa, zabalte. Já jsem pro jistotu převázala nití, na pánvi orestujte na olej z obou stran, můžete dát samozřejmě ještě dodělat do trouby, no a pak už jen podávejte s pečenými bramborami. No a klidně dejte vědět, jak vám chutnalo a můžete přidat i váš oblíbený recept. Budeme rádi.

0: Krutí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Řízky osolíme, opepříme, obalíme v mouce a vejci, nakonec v mandlových lupíncích, které hezky přitiskneme. Šalotky spolu s rajčaty nakrájíme na kostičky, cibulku spěníme na másle, přidáme ty fazolky, špetku saturejky, podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme asi tak 10 minut. Opepříme, osolíme a okořeníme muškátovým oříškem. Řízky usmažíme tak, jak jsme zvyklí, pochopitelně na tuku hezky z každé strany. K fazolkám přidáme rajčata, prohřejeme, směs ještě okořeníme solí a pepřem a podáváme k těm řízkům a bramborám. Tak, jak už jsme říkali, krůtí maso je zdravé, je dietní, no a tak jsem pro vás našla další recept. To už je takový spíš nedělní oběd, taková trošku vyšší dívčí, pracnější, ale stojí za to. Šéfkuchař Pavel Barták nám připraví krůtí steak s játry a na cibuli. A čím začneme? Tak nejprve asi surovinami, takže je jasné, že potřebujeme krůtí prsa. No a co dál?
1: Krutí prsička, ano. Budeme potřebovat cibuli a kuřecí játýrka.
2: Kromě toho klasicky olej, pepř, sůl, ještě něco?
1: No, na dochucení toho krutího stejku, grilovací koření nebo stejkový koření.
2: Tak to si myslím, že jsou suroviny, které jsou všechny naprosto dostupné. Jak budeme postupovat? Čím začneme? Asi masem.
1: Krutí maso samozřejmě trošičku naklepeme, trošku osolíme, přidáme grilovací koření nebo popřípadě stejkové koření a můžeme dávat na pánvičku na rozpálený olej teda samozřejmě. Na další pánvičku si nahrubo nakrájíme cibuli a přidáme k tomu kuřecí játýrka, která osolíme, opepříme a můžeme to dělat současně.
2: My bychom tam ale měli říct důležitou věc, vy jste říkal osolíme, teď některé posluchačky zbystřily, řekli si, ale jsou to játra, takže tady je to trošku jinak.
1: Kuřecí játýrka, když osolíte hned na začátku, tak jim to vůbec nevadí a nestuhnou.
2: Ta játýrka jsou poměrně malá, ještě přesto krájíme na kousky.
1: Já si myslím, že to takhle postačí tak, jak jsou.
2: Takže my je pěkně opečeme, cibulku máme dozlatovat tím pádem, steak máme tak, jak má být. Teď jak to budeme podávat, jak to budeme servírovat?
1: Jak se říká, nejdříve se jí očima, tak já bych nejprve na talíř dal játýrka, na to bych položil krutý steak a přes ten steak bych servíroval orestovanou cibuli.
2: No a já se vždycky ptám, co k tomu. Tady hranolky nebo americké brambory, opékané brambory, co k tomu vy nám poradíte?
1: Já si myslím, že by se k tomu hodily i bramboráčky.
0: No určitě, za ty bych se přimlouvala, ty by mohly být určitě moc dobré. A taky by se hodily i k další dobrotě a to bude taková minutka. Krůtí játra na červeném víně. A ty si dáme za chvíli a připraví nám je Michaela Kabrhelová, která nás pustila do své kuchyně. Tak se tam za chvilku podíváme.

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: My jsme slibovali, že si děláme krutí játra na červeném víně a taky, ale tam je tymián, ono toho tam je mnohem víc. A mně se líbí jedno, že to bude jídlo, které bude zase rychle hotové.

0: Nebudeme trávit příliš času v kuchyni, ale bude to dobré. Krutí játra ty koupíme celkem běžně. Červené víno koupíme taky, takže co s tím budeme dělat, když ta játra opereme, očistíme? Co s tím?
1: Takže když máme očištěná játra, osušená, tak je nakrájíme na plátky. Zase lehce naklepeme. Nejlepší je to naklepávat přes mikrotenový sáček anebo přes folii, protože by se ta játra roztrhala a bylo by to všude. Játra lehce opepříme, okmínujeme. Nakrájíme si cibulku najemno, tu si v pánvi orestujeme na másle, přihodíme tam ty játra, opečeme z obou stran, zalejeme červeným vínem, přihodíme snítku tymiánu, lehce to podusíme pod pokličkou pár minut a když jsou játra měkká, tak to jenom zahustíme oříškem másla. Ta omáčka se zahustí a zimní a je hotovo.
0: To se přiznám, že by mi chutnalo. Jedla jsem něco podobného, už je to delší dobu a vím, že tam ještě přidávali, to je třeba zase typ pro vás, nakrájená najemňonko, taková ta nakládaná sušená rajčata. To tam taky pustilo takovou dobrou vůni, dobrou chuť. To by se vám taky mohlo hodit, tahle ta rada, ne? Když vy radíte nám.
1: Ano, určitě, děkuju.
0: Vy pod ta jatýrka, když to děláte na té cibulce, tak tam dáváte i tu slaninu, aby to zavonilo?
1: Ano, přesně tak, i slaninu nakrájenou na kostičky a proto si tam potom nemusí dávat moc toho másla nebo nějakého tuku, protože ta slanina pustí.
2: To je tak. Ano, je to pravda, to byl tedy dobrý tip od Michaely Kabrhelové. A když jsem se tak zaposlouchala do toho jejího povídání, tak jsem si vzpomněla, že co se týká jater, že jsme na našich cestách ochutnali ještě jednu dobrotu, taky z jater, a sice kachních. A tak jsem zapátrala v našem archivu a recept našla. Jen vám ještě řeknu, že játra v sádle kachním nebo husím nám na čerstvý chléb namazal šéfkuchař Martin Dvořák a byla to vážně dobrota.
3: Tady u toho receptu je jediný trošičku problém, je potřeba sehnat opravdu kachní sádlo. Po případě, pokud by bylo kachní, tak husí sádlo. Husí sádlo se rozehřeje, kachní jatýrka se nakrájí na menší dílky a při menší teplotě, ne tak, aby se smažily ty jatýrka, ale aby se de facto jako vařily v tom sádle. Jatýrka samozřejmě nesolíme, jenom je upepříme, přidáme tymián a rozmarín. Podle velikosti těch jatýrek ty jatýrka povaříme v tom sádle. Ty jatýrka se rozdrobí, rozpadnou, některý zůstanou v celku. Takže potom, když se to konzervuje, tak něco je v kouscích, něco je přímo v tom sádle. V půlce toho času, po 15 minutách, přidáme portské víno. Je to významná část, můžu říct, že na půl kila jatýrek třeba deci a půl portského vína, aby tam ta chuť opravdu byla. A musí se to teda potom vařit v tom sádle dál.
0: Když by to posluchači dělali a neměli to portské víno, dá se nahradit nějakým jiným? Ne.
3: Ve své podstatě nemusí tam dávat to víno, to porto, ale tomu dá to specifikum.
0: Ta konzistence. To je pořád hodně řídké.
3: V tom hrnci by to mělo vypadat tak, že všechny ty jatýrka jsou vlastně ponořeny v tom sádle. Tím sádlem se nesmí šetřit. Ono potom, když se to potom dávkuje do těch skleniček, to sádlo vám nějakým způsobem asi vybyde, ale při té přípravě není radno šetřit, aby opravdu i v té sklenice bylo toho sádla dostatek.
0: Celou tu dobu jsme tam tedy nedávali sůl, ani když jste dal to víno. Nebudeme tam tu sůl dávat vůbec?
3: Až předtím, než se to bude balit. My to uděláme celý, ty jatýrka změknou, ochutěj se a až ke konci do toho horkého sádla to celý osolíme. Musíme samozřejmě vychutnat, kolik té sole.
0: A ještě se vrátím k jedné věci. Vy jste říkal, že se tam dává i nějaké koření. Co tam tady přidáváte?
3: Z bylinek dáváme rozmarín a tymián.
0: Proč se ptám, jestli to dáváme lístečky nebo drcené, protože vlastně když to pak doděláme a budeme to dávat do těch skleniček, tak by nám to tam překáželo, nebo to tam necháváme?
3: Pokud byste dávali lístečky, necháte, pokud dáte celý větvičky před konzervováním, vyndáte. Ono záleží na tom, jak kdo chce. V rámci té paštiky ty lístečky už nebudou pohledově hezký. Můžou je tam nechat. Když si to člověk bude připravovat doma, bude to asi lepší, protože ta chuť pořád se bude přenášet. My v restauraci ale to vyndáváme, protože ta bylina v tom není čerstvá.
0: No a teď úplně na závěr, když tohle to uděláme, jak jsem říkala, budeme chtít třeba to darovat svým přátelům, až přijdou na návštěvu, tak to dáme do těch pěkných skleniček, uzavřeme a.
3: Skladuje se to v chladu jako každá takováhle příprava, ale je potřeba to ohřát. To sádlo není není úplně dobrý, když je stuhlý z lednice. Není to klasická paštika, musí člověk počítat s tím, že opravdu v některých částech té skleničky bude to kachní či husí sádlo opravdu sádlo. Je potřeba to nějakým způsobem rozehřát. Nám nejde o to si na ten chléb rozpečený natírat to sádlo samotný, ale konzumovat ty jatýrka, které jsou naložené v tom sádle a v tom portském víně.

0: Tak nevím, taky jste si prospěvovali česky? Desky nám stárnou? No, nejen desky. Tak pojďme vařit, pojďme dál. Krůtí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami budeme podávat jak na to. Řízky osolíme a opepříme, obalíme v mouce a vejci, nakonec v mandlových lupíncích, které přitiskneme hezky. Šalotky spolu s rajčaty nakrájíme na kostičky, cibulku spěníme na másle, přidáme ty fazolky, špetku satorejky, podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme asi tak 10 minut. Opepříme, osolíme a okořeníme muškátovým oříškem. Řízky osmažíme hezky na tuku z každé strany, tak jak to děláme vždycky. K fazolkám přidáme rajčata, prohřejeme, směs ještě okořeníme solí a pepřem a podáváme tedy k těm řízkům a bramborám. Tak to je tedy dnešní oběd, nebo byl to tedy dnešní oběd, který budeme za chvíli podávat. Takže teď, jak jsem slibovala, by to chtělo něco na zub. Pokud máte rádi sladké, tak jste si určitě všimli, že v obchodech a cukrárnách se stále častěji objevují taková ta krásná barevná kolečka slepená krémem. Ano, mám na mysli makronky. I když jsou známé hlavně jako francouzská pochoutka, tak pocházejí z renesanční Itálie. A právě z této země je Kateřina Medičejská dovezla do Francie. Makronky, to je cukroví, které údajně patří mezi nejnáročnější druhy na přípravu a přitom k jejich výrobě stačí vlastně jenom 3 suroviny. Bílky, cukr a mandle. Recept si člověk snadno najde v kuchařce nebo na internetu, ale na ty různé finty, tak na ty musí přijít sám nebo se poradit s odborníkem. A proto se Jana Kudivejsová zastavila u Radky Luňákové, která makronky peče už několik let a dokonce se je učila dělat i přímo ve Francii. No, říkám, odborník.
1: Co to tedy je ta pravá makronka? Je to taková jakoby česká pusinka slepená nějakým speciálním krémem?
2: Pravá makronka je bezlepková a skládá se ze sněhu, který je vlastně stužený cukrářským rozvarem. To je cukr s vodou, který se sleje o určité teplotě a následně se to vlívá do sněhu a přimíchává se k tomu mandle s cukrem.
1: Nejdřív jsem si říkala, že to bude poměrně jednoduché, jenom sníh nějak se pěkně narovná na plech a upeče, ale zní to docela jako věda, i vy jste musela zkoušet a trénovat.
2: Určitě. Tam bylo právě to, že jsem si pořádně nedovedla představit, jaká je to práce u těch makronek. Oni to jsou takový náročný potvůrky, které jsou hrozně citlivý a třeba na vlhkost vzduchu a na teplotu. Takže jakmile se změní počasí, tak makronky vám úplně jinak schnou a to schnutí je u nich asi nejdůležitější. No, když vám přeschnou, tak vám nevyskočí na tuhle tu nožku, to je taková ta vlnitá krajka okolo. A když vám pořádně nezaschnou, tak makronky potom praskají. Tak se mě spoustukrát lidé ptají, jak přesně dlouho je mají sušit, nebo jak mají dlouho vysychat. Ono se to nedá nikdy určit. My tady používáme jak měřič vlhkosti, tak už jsem si musela pořídit i přímo odvlhčovač do místnosti, protože opravdu tohle to všechno o tom rozhoduje. Ono pro takový domácí pečení makronek to není problém, když vám praskne. Vždycky jsou ty makronky, pokud je uděláte poctivým způsobem podle jakéhokoliv receptu, dobrý.
1: Vy mluvíte o tom, že to schne, takže vy to dáte na chvilku do trouby, pak vyndáte a pak ještě je ten proces schnutí?
2: Ne, proces je tak, že když se smíchá ten sníh s cukrovým rozvarem a s mandlovou moukou a s cukrem, tak pak následně přichází na nesení na takové silikonové podložky, kde ty makronky určitou dobu schnou. Já si troufám říct, že je to rozmezí 20 minut až hodina a půl. V takovémhle rozmezí se pohybujeme a následně se makronky pečou a ideální je péct je na horkovzduch, to už mám jako odzkoušené. A když se upečou, je potřeba je nechat pořádně vychladnout, protože pokud budeme nedočkaví a budeme je odlepovat hned po vyndání z trouby, tak oni nám nechají taková dna a budeme mít vlastně prázdnou dutou makronku. Takže je potřeba je nechat odfouknout. Mezitím si můžeme připravit krém. Do makronky jde použít i marmeláda a nebo Francouzové nejčastěji používají čokoládové ganáše. To je vlastně čokoláda rozpuštěná v určitém poměru smetany a do ní dále přidávají například maliny nebo bylinky, aby tomu dodali jiné příchutě. A když nám makronky vystydnou, tak následně slepujeme těmito variantami.
1: Aha, takže oni schnou ještě předtím, než je dáte do trouby. Já jsem si představovala, že je nejdřív upečete a potom, že to ještě necháváte chladnout a nějak vyschnout. Ale je to opačně.
2: Je to opačně. Tam je právě kouzlo hlavně v tom schnutí před pečením. Poznáme to jednoduše. Jakmile je naneseme na plech, tak makronka vždycky bude lepkavá a jakoby se nám vrátí za prstem. A ve chvíli, kdy nám krásně zaschne, tak už se nám k prstu vůbec nebude lepit. Ona vytvoří takový plechový film a v tu chvíli, pokud všechny makronky na plechu už mají takovýto film, tak to je správné znamení, že už si můžou vést.

Další 12. hodina, no a to znamená za prvé, že budeme podávat oběd a za druhé, že budeme psát suroviny na příští týden. A to si připravíme špízy z vepřové panenky a ty si vylepšíme bazalkovým pestem a taky je budeme zalévat pivem. Při pečení mám na mysli. Tak z toho, co jsem řekla, je už asi zřejmé, co všechno budeme potřebovat. Tak já to teď vezmu podrobněji. Potřebujeme vepřovou panenku 500 gramů. Světlé pivo asi 150 ml, tvrdý sýr 70 gramů, mletý černý pepř, sůl, bazalkové pesto a máslo. Takže vepřová panenka 500 gramů, světlé pivo 150 ml, tvrdý sýr 70 gramů, mletý černý pepř, sůl, bazalkové pesto a máslo. Panenka, pivo, sýr, pepř, sůl, bazalkové pesto a máslo budete potřebovat příští týden. Pokud budete vařit s námi, a já připomínám, že příští týden, příští sobotu, už bude 16. května. A to znamená, že bude den otevřených dveří, a to tedy i v naší kuchyni. No a do ní dojdete jednoduše, prostě až budete procházet naší budovou, tak do té kuchyně dojdete taková nápověda, běžte klidně podle vůně. Tak a můžete být u toho, až budeme vařit. Pokud budete mít čas a přijdete, budeme samozřejmě rádi. Rádi vás uvidíme. Tak a to je pro dnešek vše. Zbývá už jen rozloučení od Zdeny Kabourkové, takže vám přeji jako vždy. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Veselém kopci si můžou návštěvníci poprvé prohlédnout obnovenou roubenou stodolu. Hasiči zasahují u požáru hotelu v centru Prahy. Od dubnových voleb se v Maďarsku poprvé sejde nový parlament. A odpoledne bude oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ve skanzenu na Veselém kopci na Chrudimsku otevřeli obnovenou roubenou stodolu. Je stará 170 let a pochází ze 30 kilometrů vzdáleného boru. Přesun a následné opravy trvaly několik let.
2: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru z kuče z této stodoly. Společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec přistěhoval.
3: Kurátor zemědělské sbírky Pavel Bulena ukazuje jeden ze strojů, který kdysi sedlákům usnadňoval práci. Přestěhovat a znovu složit stodolu zabralo 5 let, dodává ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
4: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset nastavit, naplátovat a nebo udělat kopie.
3: Stodola je také poslední dílek do původní koncepce muzea a roubená vesnička je tak po půl století kompletní. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Pardubický divadelní festival Pernstein Love letos nabídne 10 představení zaměřených na lásku, vztahy a vášně. Na Pardubickém zámku začne 28. července a potrvá do 1. srpna. Program doplní koncerty, půlnoční inscenace i pohádky pro děti. Pořadatelé očekávají podobný zájem jako loni, kdy festival navštívilo přes 2000 lidí. Hasiči zasahují u požáru v hotelu u pražského náměstí Míru v ulici Blanická. Hoří tam bývalá sauna. Hotel hasiči evakuovali a teď hasí v suterénu, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rozčendl.
5: Na místě probíhá stále hasební zásah a průzkum podzemních prostor, kde se sauna nachází. V budově bylo evakuováno několik osob, ale nějaké osoby stále v hotelu zůstávají.
1: V ulici Blanická hasiči zároveň zastavili tramvajový provoz. V Maďarsku po volbách poprvé zasedá nový parlament. Jeho hlavním úkolem je zvolit nového premiéra, kterým se stane lídr strany Tisza Péter Magyar. Definitivně tak ukončí 16 let trvající vládu strany Fidesz, dosavadního předsedy vlády Viktora Orbána. Svůj nový kabinet by měl Magyar představit v následujících dnech. Po ukončení dnešního zasedání pak nový premiér plánuje promluvit k lidem, které svolal před budovu parlamentu.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, až k večeru začne oblačnosti ubývat a to až do vyjasnění. Na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách kolem 11. Povane slabý severovýchodní až severní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením. Počítejte stále na silnici 1/14 mezi Lipchavami a Ústím nad Orlicí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré sobotní poledne přejeme, 12.04 přesný čas, tak tedy vyjíždíme s naším písničkovým vlakem na čas, na chlup přesně. A strojvedoucí Jan Vamberský vás zdraví a těší se na vás, milí spolucestující.
0: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: PS Ivety Bartošové, to se ale píše až na konec, tak my jsme si zahráli už na začátek. A co budeme hrát dál, už je ve vaší režii, takže telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, to je SMS-kové číslo 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu, tak už nám tady může pozvolna začít blikat telefon. Já ho dnes poprvé zvednu a zeptám se, kdo volá. Dobrý den.
2: No, dobrý den, Hanka.
0: Tak Hanko, co to bude?
2: No, chtěla bych nechat zahrát písničku pro naše děvčata v přízemí. V nemocnici v Albertium.
0: Ano.
2: V Žamberku. A bylo by to jmenovitě pro Alču, Marcelku a Zuzku. A písnička od Kelly Family.
0: Dobře, tak něco od Kelly Family, no, pane, jo, já jsem si tady, přiznám se, jsem si tady teď zamknul počítač a nemůžu se do něj dostat, pozor. Tak, já to zkusím ještě jednou.
2: Tak to byla ta nejznámější.
0: Dobře, to znamená An Angel, předpokládám.
2: Může být. Mm-hmm.
0: Tak, už jí hledám, už se mi to povedlo, uf, je, jste to viděla. Jak mě tady polil studený pot, jedno špatné kliknutí a počítač se zamkne. Tak je to tady, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Apokely Family, další písničkové přání. Problém je v tom, že nevíme jaké. Kdo nám to prozradí, co budeme hrát?
1: Dobrý den. Alena Boršová.
0: Zdravíme do Boršova, Alenko. Tak, co pro vás můžeme udělat?
1: Chtěla bych poprosit, jestli tam seženete Jarošovský pivovar.
0: Určitě, dobře.
1: Manželovi a mně se líbí, tak sázíme kytičky, tak ať máme to.
0: Tak ať vám to jde pěkně od ruky, vidíte.
1: Ano.
0: Dobře. Je to tu? Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Dobře, naschledanou, děkuju.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A opět někdo na drátě, kdo volá? Dobrý den.
2: No, dobrý den, tady je posluchačka Jarka a já bych chtěla zařádu dátečných manželům Buchterovým ze Svíchova diamantové svatbě a zahrajte jim balíček karet.
1: Dobře.
2: Moc děkuju.
1: Rádo se stalo, balíček karet je tu, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: No,
1: tak příště by to chtělo si opravdu stišovat rádio.
3: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Tak, tak. To byl balíček karet, který nám vyložil Mirek Černý. Někdo na telefonu? Haló? Haló? Haló? Ano, výborně, Týt. Teď tam slyším ještě štěkání psa vzadu. No tak nic, se nedá nic dělat. Tak jdeme na další písničkový pozdrav. Píšete nám, dobrý den. Dobrý den,

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Který vítá v éteru dalšího volajícího. Haló.
3: No, já bych potřebovala zavolat písničku pro vnuka Adama Sochumela z Rybné Nezdobnici 38. narozeniny.

0: Dobře, a jakou písničku zahrajeme pro oslavence?
1: Kdybyste tam měli něco od Petra Spálený.
0: Dobře, Petr Spálený bude připraven. A Spálený, a já už vím, kterou bychom mohli zahrát, tak bude připravena. Ano, už ji mám. Když dozrálo víno, to je taková hitovka posledních dní, to jste si oblíbili v našem playlistu, tak ji teď vypustíme do světa. Mějte se pěkně.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

ztrácím od dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Tolik tedy Petr Spálený a Když dozrálo víno v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak pojďme dál, pojďme k dalšímu z vašich písničkových pozdravů. Mrkneme se, co píšete a nebo voláte, já se kouknu, protože ano, bliká nám tady telefon. Dobře, zvedneme hluchátko, zeptáme se, kdo je tam. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jirka z Hradce, já vás zdravím, pane Vamberský, a já bych chtěl nechat si zahrát mě jako pro mě a všem dívkám, co jsem měl kdy rád.
1: Dobře, tak už to hledám, písnička bude připravená.
2: Děkuju moc, mějte
1: Rádo se stalo,
2: hezky.
1: Mějte se krásně, naslyšenou do Hradce na Cvitavou. Tak tady jsou pánové Bobek a Got a písnička. Všem dívkám, co jsem měl kdy rád. To all the girls I'd loved before.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Podíváme se opět do e-mailu. Přistál nám tu jeden z vašich mailových pozdravů. Dobré poledne, zahrajte prosím písničku Máj je máj všem posluchačům pro krásný den a pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu od Zdeny ze Svitavska.

0: My, my, česká předělávka velkého hitu kapely Slade, My, oh my. Tak pojďme dál, máme máj a budeme si hrát ještě chvíli. Konkrétně teď píšete, že byste chtěli písničku od Karla Zicha, která se jmenuje Paráda, a bude to pro Petra Bublana a Naďu Rosívalovou a taky pro Miladu Kohoutkovou a Lenku Kotlářovou od Babičky s dědou.
1: Český rozhlas Pardubice.

přesně jak zpívá Karel Zich, je to paráda lehnout si na záda a poslouchat třeba Český rozhlas Pardubice a písničky od srdce a třeba si nechat i něco pěkného zahrát, vidíte. Tak pojďme dál, protože nám tady přistál další z vašich písničkových pozdravů. Píšete, milé rádio, zahrajte Růžence, Jirkovi, Marušce a Vlastovi Červenou řeku od Heleny Vondráčkové. Posílám jí a pěkný den přejí Marcela, Jirka a Boženka.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
2: Popelářem. A ty?
1: Princeznou.
3: Jako princezna?
2: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
2: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
1: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
2: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
1: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
2: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
1: Od 9 do 12.
2: S princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou krále Miroslava.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
5: A také další z vašich písničkových pozdravů. Tak, co tentokrát pěkného nám píšete? Píšete nám, že byste chtěli zahrát písničku Klíč pro štěstí od Jiřího Bartošky a Marie Rotrové do Svitav pro Dášu a Jirku Veselých a taky pro Tondu a Julii do Hradce nad Svitavou od Lenky.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Klíč pro štěstí od Marie Rotrové Jiřího Bartošky nám pomalu zamyká dveře písniček od srdce, tedy těch poledních, tak ještě ale dva vzkazy. Vměstnáme do této hodiny, konkrétně vidím, že píšete, chtěl bych zahrát písničku Žít jako kaskadér od Dalibora Jandy a chtěl bych ji poslat vnučce Natálce k 21. narozeninám. Přejeme hodně štěstí a lásky, babička, děda a zbytek rodiny, no a tím pádem můžeme spláchnout i tu SMSku, která nám tady té samé oslavenkyni předpokládáme dorazila, tak Dalibor Janda je připraven právě teď.

0: úplně poslední písničkové přání stihneme. Kdo volá? Dobrý den.
1: Tady je posluchačka vaše věrná Věra z Moravské Třebové. A já bych ráda nechala zahrát písničku celé mé rodině, se kterou jsem včera já jako oslavenec oslavila své 7. desetiletí. S láskou, v kruhu rodinným, v pohodě a kdyby bylo možný Valdemara Matušku a Slavíky z Madridu.
0: Dobře, Slavíci z Madridu. Tak, budou připraveni, písnička je tady. Moc vás zdravíme, mějte se krásně.
1: Moc děkuju.
0: Naslyšenou. Vítaký.

nástrahtí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Kontejnerová stání ve Svitavách hlídají kamery. V Česku se příští týden ochladí, bude deštivo na horách, napadne poprašek sněhu. Antimonopolní úřad prověřuje vztah pražských služeb a advokátní kanceláře ACT Řanda Havel Legal. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 20 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
6: Proto jsme nainstalovali několik skrytých kam.
4: Svitavy začaly bojovat s černými skládkami u kontejnerových stání pomocí skrytých kamer. Ty mají odhalit lidi, kteří tam odkládají starý nábytek nebo stavební suť po rekonstrukci bytů, vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
6: Proto jsme nainstalovali několik skrytých kamer a tato místa monitorujeme a případné hříšníky pokutujeme. S tímto monitoringem budeme i nadále pokračovat, protože lidé mohou tento odpad bezplatně odvést na sběrný dvůr. A tudíž není důvod jej odkládat do těchto hnízd, kde město platí další náklady na jeho likvidaci a odvoz.
4: V Trhové Kamenici na Chrudimsku prověřují stavbu lávky podél hlavní trasy číslo 37. Silnice na Vysočinu je velmi využívaná a obec chce vytvořit bezpečnější cestu pro chodce. Původní variantu ale kvůli problémům se statikou Trhová Kamenice zavrhla. Radnice bude jednat s majiteli jiných pozemků, kde by bylo možné lávku postavit. Radnice v Červené Vodě na Orlicko-Ústecku chystá přestavbu bývalého kina na multifunkční sál. Zaplatí za ní zhruba 20 milionů a část pokryje z bezúročné půjčky od Pardubického kraje. Práce by měly začít v létě, říká nezávislý starosta Červené Vody Petr Maneš.
7: Dojde k výměně podlahy, jeviště se přesune z jedné strany na druhou stranu, ten sál se zvětší, vznikne tady kapacita multifunkčního sálu asi 400 osob.
4: V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů, nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívali právníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři ACT Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech. Policie dnes chystá bezpečnostní opatření před pražským derby. Na zápas Sparty se Slávií budou dohlížet desítky policistů. Doprovodí taky pochod letenských fanoušků, kteří ke stadionu vyrazí od stanice metra Želivského v 16:30 odpoledne. Samotný zápas začíná v 7 hodin večer.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, až k večeru začne oblačnosti ubývat, a to až do vyjasnění. Na horách se velmi ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte ale na silnici 1/35 na průtahu Litomyšlí ulice Kapitána Jaroše, kde silničáři opravují tluky v silnici.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším v České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů vidíme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebích hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala, je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala.

0: Ale nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak Selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen, takže sedlák je pak odvezl do lesa v polesí maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
0: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
0: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
0: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
0: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
0: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
2: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jihovýchodním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejich sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. v Rtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Rtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století. Bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký Bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý Bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná, víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého Boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Ertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky, dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Slatiňany vybírají firmu na opravu lávky u bývalého mlýna. Pilová sezóna letos začala později než loni, ale zhoršuje její větší sucho. Fotbalisté Slavie přivítají v derby Spartu a v případě výhry oslaví ligový titul. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Twirt. Ve Slatiňanech chystají opravu lávky u Kabeláčova mlýna. Radnice teď vybírá dodavatelskou firmu. Na stavbu má město v rozpočtu připravenou částku 8 milionů korun.
2: Původní železná konstrukce je stará víc než 50 let a není v dobrém technickém stavu. Radnice počítá se zachováním kamenných pilířů, na které firma uloží novou lávku z dřevěných bloků. Součástí úprav bude i moderní LED osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Radnice v Lázních Bohdaneč plánuje lidem rozdat zdarma kompostéry. Celkem půjde o 350 nádob na třídění bioodpadu. Město je bude vlastníkům rodinných domů vydávat v červenci a v srpnu. Slibuje si od toho snížení množství směsného odpadu a taky nižší útraty za svoz a likvidaci odpadků.
3: Dodavatele kompostéru už radnice vysoutěžila. Nádoby z recyklovatelného materiálu mají objem přes 1100 litrů a měly by tak být vhodné i pro větší zahrady. Město zároveň pořizuje i dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad a taky 5 kontejnerů na kovy. Celková hodnota zakázky je přes 2,5 milionu korun. Asi polovinu zaplatí z dotace. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Pilová sezóna začala letos na konci února, tedy zhruba o 2 týdny později než loni. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale oproti loňsku větší sucho. Proto se pil ve vzduchu drží déle. Klimatoložka Lenka Hajková potvrdila, že situace je horší ve městech. Může za to nevhodná výsadba stromů a znečištění ovzduší. Alergií na pil v Česku trpí asi čtvrtina lidí. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Češi kupují zámky, kostely, fary nebo mlýny. Například podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady na energie rostou. Historické památky za rekordní částky loni prodával i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie můžou obhájit titul v Šancelize. Ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny nastoupí v pražském derby proti druhé Spartě. Pokud zvítězí, jejich rival už je nebude moct přeskočit. Spartané mistrovským oslavám slavistů přihlížet nechtějí. Po posledním utkání s Jabloncem o tom mluvil útočník letenského klubu Jan Kuchta.
4: Je to derby. Kluci, kteří jsou ve Spartě nebo který máme v manšaftu, tak už vědí, co je Sparta. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala. Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor si dejte, v Pardubicích ve Studentské ulici je hlášené porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zdravíme do Červené vody na Orlicko-Ústecku. Ivo, u vás chystají přestavbu bývalého kinosálu. Podrobnosti řekneme za chvíli a přidáme i písničky, které nestárnou. V této hodině se o ně postarají Argema, Helena Vondráčková, Art Garfunkel, Abba, Jiří Korn a nebo Amber Totoci.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Ta od Heleny Vondráčkové, písnička, která také nezestárla v playlistu ani v našich uších, vidíte, milí posluchači Českého rozhlasu Pardubice. No a nestárne ani rozhlas jako takový, představte si to, letos už je nám 103 let a vy s námi můžete tohle krásné výročí přijít opět oslavit, otevřeme vám dveře a rádi se s vámi zase uvidíme. Mnozí už dobře víte, že ta velká sláva nastane příští týden v sobotu 16. Tak můžete přijít, budeme moc rádi, už od 9 hodin dopoledne až do 4 hodin tady budeme pro vás, budeme se s vámi rádi také bavit, popovídáme si s vámi a také vám samozřejmě ukážeme, jak to tady u nás vypadá.
1: Repráky hír, dráty hír, kazeťák hír, jo?
0: Ano, přesně tak nějak. Vy jste to mohli u nás potom vidět, jak to tady pěkně máme, jak vysíláme, co všechno tady děláme, pustíme vám ukázky toho, co se nám třeba v našem vysílání nepovedlo, mnozí to jistě s námi zažíváte během poslechu našeho vysílání po celé dny. No a to není všechno, protože kromě toho pro vás chystáme také ještě druhou akci a tou je veřejná nahrávka pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Hostem tentokrát bude zpěvák Milan Drobný. Natáčení, tak to se bude konat ve čtvrtek 11. června od 17:30 v sále Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech a jestli chcete dorazit, tak je potřeba se do 18. května nejpozději objednat a rezervovat si případně ještě místa. Telefon rádi prozradíme 726 4648 01. To je číslo na recepci. Ne, abyste volali do studia. Tady si u nás rozhodně nezarezervujete. Tak maximálně písničku od srdce, ale to vždycky mezi 17 a 18 hodinou o víkendu. Takže 726464801 číslo pro rezervace na veřejné natáčení Záletu Aleny Zárybnické se zpěvákem Milanem Drobným.

0: Nechci tě trápit, zpívali Black Milk v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem, věděli byste, milí posluchači, co by asi tak mohlo být největší hanbou promítače v kině? Tak dozvíte se to, protože právě teď vyrázdíme do Červené vody na Orlicko-Ústecku, kde je už přes 20 let opuštěné kino. Potkal ho totiž stejný osud jako mnoha další lokální kina u nás. Jejich počet od roku 1990 totiž klesnul asi na 1/6, no a v Červené vodě se chystají kino zachránit a proměnit ho ve víceúcelový sál. Redaktorka Barbora Soukupová se došla do kinosálu podívat ještě před začátkem prací.
1: Stůl tady byly. Usměrňovače, promítárna byla takhle vlastně, tam měla podlahu v téhle vejšce, průzory do sálu.
2: Tady na zemi zbyla prázdná cívka. Jan Horák tady dělal promítače od začátku 90. let. Jaký aparát tady vlastně byl, protože teď je to tady v podstatě celé rozbourané.
1: Promítačky, velký promítačky. Na cívce filmu bylo zhruba 20 minut a to se muselo prolínat, že proto byly dvě.
2: Tenkrát promítání filmu nebyla úplně jednoduchá záležitost oproti dnešku.
1: Vlakem přišla kopie filmu na nádraží, ta se musela dostat sem. Většinou to byly dvě bedny, každá cirka 15 kg, v každé tři kotouče filmu. Si musel promítač nachystat na cívky, pak ještě byla povinnost zkontrolovat poškození, nachystat si ty cívky, založit do promítaček a pak se vlastně začalo promítat. Ta cívka byla maximálně 20 minut filmu. Standardní film do 2 hodin měl těch 6 cívek.
2: Které byste v průběhu té

0: že jsem vlastně v tom kině jakoby byla od dětství, takže pamatuju, když se vlastně objevil fenomén Vinnetu a Angeliky, kdy opravdu bylo úžasné se dívat, jak z kina chodí průvody návštěvníků.
1: A pak jste tady vlastně pracovala někdy do toho roku 2005, kdy kino přestalo promítat.
0: No, protože to kino vlastně, že jo, procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bytí na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku. No a vlastně jak začaly filmy vycházet na DVDčkách, tak postupně upadala návštěvnost.
1: My jsme teď ještě vešli do bývalého kinosálu s nezávislým starostou Červené vody Petrem Marešem. Tady ještě zůstaly sedačky, ale jsou poměrně zastaralé, asi je to tady tak, jak to bylo.
2: Sedačky jsou výborný, možná na Facebooku u nás bude nějaká výzva, ať si každý odnese jednu řadu. Jo, sedačky se sem instalovaly někde v 71. roce, jsou to koženkové, je to tady opravdu takový retro teďka, takže dojde k výměně podlahy, jeviště se přesune z jedné strany na druhou stranu, ten sál se zvětší, vznikne tady kapacita multifunkčního sálu asi 408.
1: Přestavba sálu by měla začít letos v létě. Odhadované náklady na úpravy jsou okolo 20 milionů korun. Z Červené vody Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát bude osobností šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, když budete poslouchat dál, nabídneme další písničky, které nestárnou od kapely Elána nebo Jaromíra Nohavici. Studenti Pardubické konzervatoře, kteří hrají v Dechovce jménem Pardubická muzika, odletí 14. května a to za svými krajany do amerického Texasu. Během 10 dnů se představí na několika koncertech s českou muzikou. Redaktorka Milada Velehradská si se zakladatelem a kapelníkem téhleté party Martinem Chmelařem povídala o tom, co všechno studenty čeká a jaká je to významná podsta a proč jsou vlastně jejich koncerty tradičně tak oblíbené.
1: Letíme tam po třetí a je to National Polka Festival. Je to taková velká akce, kterou pořádají v podstatě krajané, čeští potomci emigrantů, kteří odešli do Spojených států už někdy v 19. století, takže je to několikátá generace. Mají obrovskou úctu k českým tradicím a k české hudbě vůbec. Takže ten festival, i když tam čeština zní jenom od nás, tak je v podstatě taková trošku jako podsta české kultuře a my si hrozně vážíme toho pozvání, protože na ty koncerty chodí klidně třeba 1500 lidí. A navíc je to letos umocněný tím, že ten festival má 60. výročí, takže vlastně pro nás je ještě dvojnásobnou podstou na něm vystoupit.
2: Kolik bude těch koncertů a kde?
1: V rámci toho festivalu budeme hrát třikrát. Jeden koncert je tak neoficiální, říkají tomu preparty, to je v předvečer toho hlavního programu, ale potom v rámci festivalu budeme mít dvě velká vystoupení. Celkem v Americe vystoupíme šestkrát, protože než přijedeme na festival, tak budeme ještě chvilku cestovat po Texasu. Budeme hrát v městečku La Grange, to je městečko vybudované vlastně českými imigranty a je tam obrovské nádherné české muzeum. Vedle toho muzea je velikánský amfiteátr, nad kterým je nápis Muziky, muziky. Takže v tom budeme mít koncert, potom přejedeme do městečka Temple, potom hrajeme kousek od Austinu, kde mají vinařské slavnosti, tak na nich taky vystoupíme.
2: A co budete hrát?
1: Českou dechovku, samozřejmě s nějakými občasnými věcmi, které budou trošku mimožánrové, ale to bude úplně výjimka. Budeme hrát skladby českých autorů Vacka, Vývody, hodně skladby od Moravanky. A budeme hrát novinku, kterou jsme teď realizovali ve spolupráci s Východočeským muzeem. Disponuje velikánským archivem lidových písniček z kraje. Tak jsme na to narazili a napadlo nás, že bychom mohli některé ty písničky zaranžovat, živit do nějaké podoby, která by se mohla hrát lidem. Vybrali jsme asi 40 písniček, co v té dechovce bude znít hezky. Nakonec vzniklo 13 aranží a nedávno jsme měli premiéru u nás v Domě hudby. Poprvé zazní i v zahraničí v rámci toho našeho turné v Americe.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtulí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pražská mobilní zvonohra dnes slaví 25 let existence celodenním koncertem v pražském Modřanském přístavu Rozmarína na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů. Přijde zahrát 6 profesionálních karilonérů. To je, přátelé, totiž také odvětví hry na hudební nástroj. Jsou ze Španělska, z Belgie, z Nizozemska, z Polska a i z Česka. A redaktorka Alžběta Havlová připravila následující příspěvek.
1: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost. No, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže.
2: Každý z karilonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních, totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu, 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a karilonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl: najít novou generaci tuzemských karilonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom, a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí karilonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Svitavy lákají lékaře na milionové příspěvky. První ordinace už otevřela. Pardubice plánují další zeleně na třídě Míru. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů. Víc jich chce růst. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Svitavy se snaží řešit nedostatek lékařů cílenou finanční podporou při rozjezdu nových ordinací. Tento týden už zahájila provoz praktická lékařka. Další se na otevření své praxe připravuje. Město přispívá na vybavení ordinací částkou až 1 milion korun, uvádí starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Podpořili jsme i další paní lékařku, která otvírá ordinaci v nejbližších dnech také. Problematika praktických lékařů je ve Svitavách, se domnívám, vyřešená. Aktuálně největší problém jsou zubaři a pediatři, na čemž dále pracujeme a jsme připraveni i tyto lékaře ve Svitavách podpořit.
3: V Seči dočasně přesunuli informační centrum. Kontaktní místo pro turisty je přestěhované od náměstí do recepce kempu Pláž. Servis tam bude poskytovat do konce hlavní sezóny, tedy do konce září. Na pardubické třídě Míru by měla přibýt zeleň. Město plánuje rekonstrukci náměstí Republiky, kde chce zasadit množství dřevin a pokračovat s jejím rozšířením i na třídě Míru. Jak dodává náměstek primátora Jakub Rychtecký, zvolený za Žijeme Pardubice, stromy a keře by mohly nahradit trolejové vedení.
5: Podle těch heatmap, kterými máme, tak víme, že se nám to centrum města vlastně v letních měsících přehřívá, takže ta dosadba stromů, zeleně, trávníků a těch věcí, tak bychom postupem času chtěli přenést i na třídu Míru. Si dovedu představit, že ve velké části, ideálně pokud by to šlo v celé ploše třídy Míru, že bychom se zbavili drátů pro trolejbusy.
3: Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Před vznikem požárů varují meteorologové až do zítřejšího večera. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, tedy 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obrané náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Sport. Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále s drobným dopravním omezením a počítejte v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Seriál Naše nej nás čeká v této hodině, tak jako každou sobotu, tak i dnes budeme pátrat po stopách unikátních sbírek našich muzeí. Konkrétně se vydáme do Holic, do Afrického muzea Emila Holuba. Jestli pravidelně posloucháte sérii o pokladech našich muzeí, tak potom určitě víte, že tam byla nedávno Tereza Brázdová, natáčela o šimpanzovi, a o čem to bude dnes, to zatím neprozradíme. To se dozvíte chvíli před 3:45, opět od Terezy Brázdové. A nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to od Petra Kotvalda, Marty Kubišové, také od třeba Miroslava Žbírky nebo kapely Olympik.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Marta Kubišová a Hey Jude v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Máme 3 minuty před 3:45 a to je chvíle, kdy prolistujeme naše regionální kroniky. Nejprve to bude ta meteorologická, podíváme se na nejchladnější den, ten je zatím datován k roku 1941. 9. května tehdy bylo rovnou na nule, tedy přímo bod mrazu měřili naši meteorologové právě v tento den a nejtepleji bylo 9. 5. v roce 1834. To už bylo krásných letních skoro tropických 29 stupňů Celsia. A ještě přidáme 2 zápisy z kroniky klasické. Ten první se kváže k roku 1820. Tehdy podnikl císař František II. Se svou chotí Karolínou Augustou během svého pobytu v Pardubicích výlet na Konětickou horu. Bylo to zaznamenáno v kronice a dále je tam také psáno, že to byla zříceněna hradu, přivedli císaře k úvahám o záchraně této památky, ale následná 5letá jednání nedosáhla žádného úspěchu. Na paměť návštěvy císaře Františka II. Byla potom v hradní kapli odhalena jeho pamětní deska. No a v roce 1909, tak to v Přelouči byl založen fotbalový klub, tedy FK Přelouč.

0: Pardubické Larešově vile se říká zámeček a nese další vzkaz pro budoucí generace. Do jedné z jejich zdí totiž historici uložili pamětní schránku s mincemi a s dokumenty. Má připomenout nejenom vznik budovy, ale i její pochmurný a pohnutý osud. A právě tam totiž nacisté během Heydrichiády věznili a vyslýchali obyvatele Ležáků a další vlastence. Jak se dozvíte od Nadi Kubínkové, tak jejich odkaz je teď ukryt v nenápadném výklenku.
1: Nacházíme se na chodbě zámečku a je tady takový vhodný otvor, vlastně, který tady je historicky.
2: Ukazuje mi otvor ve zdi František Bobek z československé obce Legionářské. Výklenek má svoje tajemství. Nikdo totiž neví, k čemu původně sloužil.
1: Buď to bylo kulometný nějaký střeliště na ten vchod, tam, když tady byla za války gestapo, anebo to byl světlovod na nějakou sochu, která by tam mohla stát a svítilo by jí to takhle jako na hlavu nebo na nějakou svatozář.
2: A pak už jednotlivé paměťové instituce naplňují schránku pamětními mincemi, dokumenty nebo fotografiemi. Východočeské muzeum Pardubice přidává i samolepky s pivem.
3: A potom takový exkurs do muzejních sbírek, takovou drobnou knížečku, která vlastně popisuje o tom, jak fungujeme dnes. A dvě samolepky z našeho piva, sluneční bárky, kterou považujeme za velký objev, takže to tam vkládáme do nic tak jako.
2: A pivo nebudete dávat?
3: Pivo nebudeme, to by nevydrželo, ale budou moc potom přemýšlet vlastně, proč tam ty samolepky jsou.
2: Říká ředitel muzea Tomáš Šlibánek. Podstatnou část schránky ale tvoří informace o temné minulosti Larešovy vily, tedy o době, kdy tady nacisti mučili a vyslýchali české vlastence. Jana Chourová Plachá z památníku Ležáky přidává útlou publikaci o vysílačce Libuše.
4: A ten odkaz pro tu budoucí generaci je v tom, že každý z nás se může zasadit o to, aby se příběh našich předků vyprávěl dál.
2: Schránka je na svém místě a František Bobek doufá, že teď se na ní tak trochu zapomene.
1: Přesně tak, my doufáme, že mávneme kouzelní.

0: součástí.
1: Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
2: Popelářem, a ty?
1: Princeznou.
3: Jako princezna?
2: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
2: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
1: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
2: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
1: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
2: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
1: Od 9 do 12.
2: S princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
2: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
1: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
3: Moribundus, páni kolegové.
1: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.

0: Jak jsme slíbili, je tu seriál Našenej a vydáme se do Holic, do Afrického muzea Emila Holuba. Už Tereza Brázdová natáčela, tentokrát to bylo o šimpanzi Pitovi, který slavného cestovatele s jeho manželkou doprovázel na jeho druhé cestě do Afriky a stal se jejich oblíbeným mazlíčkem a také zachráncem jejich životů. Dnes vám ale Tereza Brázdová přiblíží předměty, které si sebou Holubovi vzali do Afriky za svými dobrodružstvími. Natáčela v muzeu s ředitelkou tamního muzea.
1: S Marcelou Jeřábkovou teď stojíme ve vstupní hale v expozici, která přibližuje druhou cestu do Afriky v letech 1883 až 1887, kdy doktor Emil Holub třeba podruhé stanul u viktorijních vodopádů a možná právě v botách, na které se teď díváme.
2: Máte pravdu. A ty boty jsou velmi zvláštní. Často se nás návštěvníci ptají, proč tu vystavujeme boty, které jsou tak prokousané od myší. A my uvádíme na pravou míru, že ty díry do bot neprokousaly myši, ale vyřezali si je tam sami manželé Holubovi. Já ještě upřesním, že tady vidíme nejen boty doktora Emila Holuba, ale také dámské boty, které patřily jeho manželce. A opravdu vypadají, že v nich jsou díry vykousané od myší, ale ty díry si tam vyřezali manželé Holubovi sami, protože když se vraceli po boji u Galulongy z území kmene Mašukulumbu směrem k jihu, tak to byla velmi rychlá a strastiplná cesta a oni měli tak odřené a zubožené nohy, že nemohli je obout do bot tak, jak byly, a proto si v nich vyřezávali ty otvory, aby aspoň trochu si ty nohy chránili a mohli v nich zůstat. A já bych ještě upozornila tady na ten plechový hrnek, který tu máme, protože to je opravdu jedna z mála věcí, která se zachránila a kterou manželé Holubovi přivezli právě po boji u Galulongy. A možná jim zachránil život, když jim nabírali vodu a pili.
1: Člověk, když se dívá na ty boty, tak si tak reálně představuje třeba ty okamžiky z Afriky, protože ty boty jsou opravdu značně používané, obnošené, a možná Růžena Holubová, které mimochodem v té době bylo pouhých 18 let, stála právě v těchto botách v okamžiku a držela tu pušku, na kterou se díváme, protože ona svého manžela před tím divokým kmenem Mašukulumbu vlastně zachránila. Povídá se to.
2: Povídá se to, traduje se to. Bylo to 2. srpna roku 1886, kdy tábor celé výpravy přepadl kmen Mašukulumbu pod vedením krále Ňamby. A Růžena Holubová ducha přítomně vzala pravděpodobně tuto pušku a několikrát vystřelila do vzduchu. A Mašukulumbové neznali zbraně, nevěděli, co se děje, takže se dali na částečný ústup a to byl moment, kdy se celá výprava, doktor Holub se zbytkem svých průvodců, mohl vlastně uchýlit do bezpečí. Ale i v téhle chvíli jediné, na co myslel, byla záchrana jeho deníků a záchrana co největšího počtu sbírkových předmětů. Takže i v téhle chvíli on se ještě vlastně vydával směrem k Mašukulumbům, sbíral svoje deníky, aby je zachránil a co nejvíc poznání přivezl domů do Evropy.
1: Ty deníky můžou návštěvníci taky vidět tady u vás v muzeu?
2: Tady u nás ne, deníky jsou součástí sbírek Náprstkova muzea v Praze.
1: Ale nicméně tu ikonickou tropickou přilbu doktora Emila Holuba, tu pravou, kterou měl v Africe, tak tu tady máte.
2: Tu tady máme a návštěvníci ji naleznou vlastně v jeho pokoji stylizovaném, který tu je. Doktor Holub, jak vidíme, tu sedí za stolem i se svou manželkou Růženkou a ikonická tropická přilba odpočívá na jeho nočním stolku.
1: Z africké výpravy je tu ještě víc originálních věcí, a to třeba kožený kufr. Já doufám, že je to kůže, že to není dřevo.
2: Je to opravdu kůže a návštěvníci si ho opotěžkat nemohou, ale my, když ho ošetřujeme a čistíme, tak si často říkáme, jak s takhle těžkým kufrem bychom dnes cestovat nechtěli. Já bych vás vzala ještě tady vedle do pokoje paní Holubové, protože i ona měla na hlavě tropickou přilbu. Byla trošku jiná, byla taková pletená, měla v sobě drobné otvory a s touhle přilbou ona po Africe cestovala. Přilba leží na skleníku, takové vitríně s nádobím, a na druhé straně té vitríny je velice zajímavý košík. Je pletený z palmových kořínků a paní Holubová ho dostala jako výraz díků od jednoho z domorodých náčelníků.
1: Existují nějaké autentické fotografie třeba i v těch tropických přilbách přímo z Afriky?
2: Přímo z Afriky ne, protože doktor Holub v Africe pořizoval pouze kresby, všechno zakresloval, zapisoval, musím říct, že velice přesně a autenticky, ale nefotil, protože dneska si neumíme už ani představit, že tehdy fotoaparát byla taková obrovská dřevěná krabice a fotilo se na skleněné desky, takže technicky pro něj v podstatě bylo nemožné ten fotoaparát sebou vozit a fotit. Máme pouze fotografie tady z Evropy, z fotografických salonů, takže odtamtud pochází taková ta ikonická fotografie doktora Holuba, co by cestovatele. A on sám sebe vlastně v Africe moc nekreslil, jenom v takových těch skicách, ale v detailech se nezachycoval. Takže návštěvníci mohou na jeho obrázcích vidět, jak třeba loví, a mohou tam zahlédnout i ten jeho ikonický klobouk, ale sám sebe on v detailu tam nezobrazil.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak nejenom Český rozhlas letos slaví významné životní jubileum, také třeba Jiřina Bohdalová, s tou jsme oslavovali minulý víkend její 95. narozeniny, ale kulatou stovku si připomíná také Hurvínek a právě u Hurvínkovi budou dnešní hvězdné návraty, které připravil po 16. hodině Patrik Rozehnal. A do zpráv o ty Gutwirta ve 4 ještě Enigma, Hanička Písnička nebo Tomáš Linka.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na opravovaném Vonkově mostu v Pardubicích jezdí ode dneška auta v bočních jízdních pruzích. V Česku se příští týden ochladí, bude deštivo, na horách napadne i poprašek sněhu. Kardiologové varují před užíváním steroidů, rizikové jsou hlavně u mladých lidí. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otakbo Tvěrt. Ode dneška by se podle silničářů měla zlepšit doprava na Vonkově mostu v Pardubicích. Kvůli pokračujícím opravám přemostění převedli dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Autům i veřejné dopravě tak po delší době umožní vyhnout se jízdě přes provizorní rampy nad stavbou a přejíždět most plynulej. Ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák popisuje další postup prací.
3: Jakmile bude doprava převedena do těch nižších pruhů, tak začnou práce na těch pruzích vprostřed. Tam těžká technika začne odstraňovat nájezdové klíny a mostní provizoria. To bude trvat zhruba měsíc. Jakmile toto bude odstraněno, tak bude odfrézován asfalt a bude opravena izolace na mostě.
2: Úplné otevření Vonkova mostu je v plánu na konci července, o 9 měsíců později, než se původně plánovalo. Ve Skutči dočasně uzavřeli Štelplac. Zónu pro obytné vozy a karavany v blízkosti koupaliště není možné využívat kvůli úpravě sousedního parku. Podle informace na webu města omezení potrvá do konce května. Radnice v Červené vodě na Orlickou Ústecku chystá přestavbu bývalého kina na multifunkční sál. Zaplatí za ní zhruba 20 milionů korun a část pokryje z bezúročné půjčky od Pardubického kraje. Práce by měly začít v létě, říká nezávislý starosta Červené vody Petr Mareš.
4: Dojde k výměně podlahy, jeviště se přesune z jedné strany na druhou stranu, ten sál se zvětší, vznikne tady kapacita multifunkčního sálu asi 400 osob.
2: V příštím týdnu se v Česku výrazně ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15, nejvýš by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu, ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou spolu s nimi, ale i srdce. Jenže tento růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Sport. Fotbalisty Ostravy čeká jistý boj o záchranu, stále jim hrozí i přímý sestup. V dnešním utkání ve skupině o udržení prohráli v Teplicích 1-2. Na poslední místo v tabulce se propadla Dukla, která prohrála se Slováckem. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne večer od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 34 mezi Krounou a Borovou u odbočky na Pustou Kamenici, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hurvaj, už se uklidni.
6: Co?
5: Nevidíš, že svítí červená?
6: A jo?
5: Musíme přivítat posluchače.
6: Aha.
5: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
6: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
5: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
6: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
5: pořad
6: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
5: s Hurvínkem
6: a s Pejblem.
5: Tak hezký poslech
6: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu. Vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti. No a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo. A tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobrá, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávejte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štyrlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, kruci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu?
7: Chceš-li upéct dobrou vánočku?
6: Je ti třeba společenského styku.
7: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
6: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
7: Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou.
6: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
7: Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
6: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
7: A když je hotová, strčí do trouby.
6: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
7: píchně do ní občas, je-li dobře vypečená.
6: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
7: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
6: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila.
7: A pak je to cítit po celém domě.
6: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
7: A nalámej si ji do kafe.
6: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci, ne, Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
8: Tak čelo brdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrvínkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenis.

0: divokého kance.
1: A my jsme běloši, vy, tati?
0: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
1: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
0: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
1: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
0: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
1: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
0: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
1: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
0: No a řekni, nebyl snad dobrý?
1: Je výborný, měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
0: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
1: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
0: No to vím taky. Ale mlsníš si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
1: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je co z okrajných jídel.
0: Jak to? Co tam je?
1: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
0: Cože to tam je?
1: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já tati, uvař mi to.
0: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
1: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetěnčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky museli i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. Ne?
2: Předpokládám, že těch chloutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
1: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: spíš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabalení. A spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké Máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, taťulda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se breptá.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš? Protože dneska to bylo ve škole prýma. učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená. Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha,
3: ha. Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
5: Už. já jsem ti vybaloval kufr. No, tak tu, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, Hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
6: Vědece, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš,
7: malo, víš, když mám

však nemusel vystať snad. Pohádkama mě nalejvat. Taníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi zlatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
2: To už bylo všechno, jo?
4: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
2: Tak jo. Naschledanou.
4: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Oprava pardubické zelené brány skončila. Kontejnerová stání ve Svitavách hlídají kamery. Pilová sezóna letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké sobotní odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích po roce a půl skončila oprava zelené brány. Stavební firma opravovala zdivo, doplňovala spáry, zpevňovala poškozené části konstrukce a obnovila i historické detaily. Město plánuje otevřít památku v červnu, říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
2: Pro veřejnost se otevře 1. června a dobrou zprávou určitě pro všechny je, že se prodlouží i doba otevírací od pátku do neděle v té hlavní sezóně až do 9 hodin do večera, aby si lidi mohli užít tu krásnou vyhlídku ze zelené brány.
1: Omezení na obchvatu Skutče potrvají několik měsíců. Stavbaři tam pracují na napojení nového střediska energetiků. Provoz je vedený jedním pruhem a dočasně je zrušený přechod u Teska. Práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Svitavách začali bojovat s černými skládkami u kontejnerových stání pomocí skrytých kamer. Ty mají odhalit lidi, kteří tam odkládají starý nábytek nebo stavební suť po rekonstrukcích bytů, vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Proto jsme nainstalovali několik skrytých kamer a tato místa monitorujeme a případné hříšníky pokutujeme. S tímto monitoringem budeme i nadále pokračovat, protože lidé mohou tento odpad bezplatně odvést na sběrný dvůr a tudíž není důvod jej odkládat do těchto hnízd, kde město platí další náklady na jeho likvidaci a odvoz.
1: Pilová sezóna letos začala na konci února. Podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnili deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi 1/4 obyvatel.
4: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
5: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
6: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
5: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
5: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Grandmasters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony nabízejí například ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové čištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením je ale potřeba počítat stále na silnici 360 u Lanšperka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré pozdní odpoledne, přejeme 17.04 aktuální čas a to je chvíle, kdy to zase roztočíme podle vás.
0: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Čo mne vieš, Darina Rolincová, nič o tobě neviem, tak konec koncu, vědět nemusíme, stačí, když budeme vědět, co si dáme zahrát. V této hodině je to vlastně ten jediný předpoklad k písničkovému úspěchu. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo je na telefonu? Haló.
2: Dobré odpoledne.
0: Rakovník volá.
2: Ondra z Rakovnicka. Dneska bych vás poprosil o písničku možná od skupiny Činavky.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak komu to bude?
2: Tak, bude to samozřejmě pro moji mámu, protože zítra je den matek, tak samozřejmě pro moji maminku. Pak samozřejmě to pošlu také pro vás, pane Vamberský, pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice, pro mého bráchu a všem přeju krásný víkend. A dneska máte krásnou atmosféru, protože vám do toho zpívají i ptáci.
0: A je to slyšet, víte, já si myslím, ano, je to krása. Nám se tady usadil jeden kos černý na anténě nedaleko okna a pěkně nám do toho prospěvuje. Tak i pro toho kosáčka zpěváčka. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Moc děkuji, krásný víkend a nikdy zase naslyšenou.

0: kapela Činasky v písničkách Od srdce určitě teď dospívala. To nebyla žádná iluze, to bylo skutečně a reálné, to, co jste teď slyšeli. Tak co uslyšíme dál? To je otázka. Tak šup, telefon 726-46-4848, já vím, vy se vždycky raději počkáte, aby to byl ten správný okamžik. Tak kdo to vychytal?
1: No zdravím, tady Sváťa.
0: Tak Sváťo.
1: No. A dali byste houby magický od Kabátu.
0: Dobře. A komu to bude?
1: No tak všem, co mají rádi Kabáti. Dobrá. A se nehrají pořád stejná písnička.
0: Jo,
1: já vím. Prostě taky něco jiného.
0: Dobře. Tak pořád máme vlastně jenom Báru a Pohodu, no tak teď houby magický.
1: Díky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Tak.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak, tak, přesně tak. Posloucháte ten správný pořad v ten správný čas na správné stanici a jdeme na další písničkové přání, tak jak vidím, zase vás budu muset přemlouvat, abyste si nechali něco zahrát. Tak máme tady teď ale připravený jeden e-mail, který dorazil. Píšete: dobrý den, zahrajte prosím písničku pro moji kamarádku Martinu Křehkou. Milá Martinko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. A taky Marcelek. A ten asi taky z Prahy bych typoval.

0: tak a největší dar je také vaše písničkové přání. Teď to bude jaké? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Petra z Moravské Třebové.
0: Zdravíme do Moravské Třebové, tak co pak to bude?
1: Já bych si chtěla zahrát písničku Arabela svým dvou vnučkám. A Štěpánce, protože Eliška je nemocná, má skoro 40 teploty. A já bych chtěla mít ten kouzelný prsten, aby byla zdravá.
0: No jo.
1: Prostě, tak. Ty babičky to těžko nesou.
0: Tak je to tady. Mějte se pěkně a ať je brzy zdravá.
1: Děkuji moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

učiti však život senzačný? Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: Áno, tak to bola jedna rozprávková a niekto na telefonu, kdo pak volá? Dobrý den.
1: No, dobrý den, zdravím do rady a tady Boršov.
0: Zdravíme Boršov, tak Boršové, co to bude?
1: Jaký to bude? Jaký pro mýho synáčka Jiříčka. Mm-hmm. On je tak smutný, on má bolístku velikou.
0: Je.
1: No, on je po operaci maličku.
0: Tak
1: se mu toho, to má 2 měsíce otevřený a nebyl to s tím. No. Tak chodí oberlý chudák, tak mu zahrajte nějakou pěknou, nějakou od kabátu a je trochu veselý.
0: Kabáti byli před chvilečkou. Objednu písničku, no jo, tak bychom zkusili něco jiného.
1: Něco jiného, tak tam byte nějakou pěknou.
0: Za mě tak nic nenapadá. Jako alternativa.
1: No,
0: ne. Jako alternativa těch kabátů. Sakra, kakra, holte. No, já něco vymyslím, mám na to minutu. Tak za chvilečku. Mějte se moc hezky.
1: Dobře, něco vymyslíte.
0: Dobře. Naslyšenou.
1: Tak vás zdravím všechny, naslyšenou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: Ara Kain v době, kdy s touhle partou po odchodu Aleše Brichty zpíval Petr Kolář. V písničkách Chtěl bych ti říct, v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A já vím, moc jsme to nerozjeli, tak snad teď s někým z vás, já teda chystám ještě jednu, případně jako náhradu za ty kabáty, protože tahle je mi jasný, že se úplně nepovedla, ale uvidíme, jestli se rozblikáte nebo nerozblikáte. Jestli se nerozblikáte, tak já po ní sáhnu klidně hned a hnedka bychom si ji zahráli a už ji tady vidím, tak víte co, tak ji pošleme.
1: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit

0: Technu Harley zpíval andělský chor, fálej holky se válej.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
2: A další z vašich vzkazů. Píšete, zahrajte písničku pro Světlanu Valentovou a Alici Rejdovou k dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Babička s dědou.

0: Tak i na Petra Spáleného dneska došlo a na koho dojde teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pavel ze Starého Města.
0: Zdravíme Staré Město, tak co pak to bude?
1: Já bych chtěla poprosit o Švěháka Lázeňského a chtěla bych to poslat vám, už se na vás strašně moc těším.
0: Děkujeme.
1: Chtěla bych to poslat ještě pro tu Aničku z Český Třebový, tak ji vám to volá.
0: Dobře, tak písnička tak je připravená. Mějte se moc hezky a budeme se těšit příští sobotu.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A také další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát je to vzkaz od Dany a Dana píše stručně, že by chtěla zahrát.

0: Tak pojďme na další písničkové přání. Kdo pak volá do trumpet?
1: No ahoj Honzo, Jarda z Dubiny.
0: Jardo, zdravím na Dubinu.
1: Já jsem si říkal, jestli to ještě stihnu, jsem přišel pozdě. A jenom chtěl jsem poprosit, bylo by možné od Kamelotu Rituál zahrát?
0: Od koho? Od Kamelotu?
1: Od Kamelotu, no.
0: Jo, já se podívám. Rituál, tak schválně, ten by tu být mohl. Tak, Kamelot, ne, čekaj, špatně jsem to napsal, teď to máme dobře a nemáme Rituál, jak je to možný? Čeče, tak, čekaj, zkusíme jenom Rituál, nevidím ho, není, bohugel.
1: No a tak, co kdyby já zas tak dřív?
0: Jakže?
1: Já zas tak dřív, jdu tou cestou dál.
0: Tak. Zkusíme to takhle a tak jsme ní jsou připraveni. Ne, já
1: tak jsme, ne,
0: a já tak zase to mítám, no tak to nemáme.
1: Ne, já zase tak dřív, ne. No tak ale tak čas rozchodu budete mít.
0: čas rozchodů. Tak schválně, jo, tak ten tu je, ano, už to se mi
1: no tak sláva.
0: Hurá.
1: No jo, no já právě říkám, jako co vy všechno máte, nemáte, tak musíme vybírat, no,
0: tak,
1: je to těžké.
0: Tak, to chce trošku paběrkovat, tak je to tu.
1: Tak jo, děkuju moc,
0: rádo
1: zase
0: se
1: pro
0: stalo.
1: Všechny pro dobrou pohodu, vám do rádia a zase někdy naslyšenou.
0: Dobře, naslyšenou.
1: Tak naschle.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Čas rozchodu a kapela Kamelot a poslední písničkové přání. Kdo pak ho obstará? Haló.
1: Zdar Honzíčku, Láďa Rybka.
0: Nazdar, Láďo.
1: A třeba Danuška má narozeniny dneska, aha, taky zahraj Hvězdičku blízkavou.
0: Dobře, Hvězdičko blízkavá, bude připraveno. A jak to s vámi vypadá příští týden na den otevřených dveří?
1: Co potřebuješ?
0: No, na den otevřených dveří, jestli se zastavíte.
1: To asi nestihnem, kámo.
0: Ne, no dobře, no, to se nedá nic dělat.
1: Uvidíme.
0: Dobře. Tak každopádně písnička je tady naslyšenou.
1: Díky moc.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Staré dálnice na Pardubicku chtějí zlepšit napojování nových domů na obecní kanalizaci. Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Rusko podle prezidenta Putina udělá všechno pro to, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Staré dálnice jednají o možném převodu obecní a splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pod pardubické vodárny. Obec si od změny slibuje snadnější připojování nových domů na kanalizační síť, což teď není možné kvůli omezené kapacitě čistírny. Některé domy jsou tak napojené jen na domovní čističky a septiky, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
2: Už nemůžeme připojovat žádné nové objekty a poptávka po připojeních tady u nás je. A pro nás by to znamenalo rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. S tím by souviselo přikoupit i pozemky v okolí, abychom měli na to místo. A to jsme odhadli, že by nás mohlo stát až 60 milionů korun. A na to v podstatě nemáme kapacitu.
0: Brána Borců v Pardubicích uctí architekty Řepovy pamětní deskou. Na památkově chráněné bráně Borců, která je součástí letního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovy. První z nich sportoviště navrhl. S grafitovou deskou připravuje architekt David Vávra se svou dcerou. Řekl to architekt Jaromír Chmelík. Brána Borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století, která tvoří monumentální vstup do areálu stadionu. V Brandýse nad Orlicí pokračují záchranné práce na zřícenině místního hradu ze 13. století. Hotové by měly být letos. Vnitřní prostory ale budou podle vedení města přístupné až příští rok. V plánu je také, aby zřícenina zvnějšku díky vegetaci působila jako hrady ve Skotsku.
3: Péči o zříceninu se město ve spolupráci se spolkem na záchranu hradu Brandýs nad Orlicí věnuje už víc než 10 let. Za tu dobu úpravy stály přes 11 milionů korun. Radnice na to částečně čerpá dotace od ministerstva kultury. Příští rok by měly být přístupné 3 místnosti uvnitř hradu. Venku kvůli bezpečnosti přibude zábradlí a nové travní porosty, díky kterým hrad splyne s okolní krajinou. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Před vznikem požáru varují meteorologové až do zítřejšího večera. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina udělá všechno pro to, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s dopravním omezením na silnici 1/14 mezi Ústím nad Orlicí a Lipchavami, kde se jezdí k Vadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
4: V pravidelném čase je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu a Lada Klokočníková. Dnes o to slavnostnější, že druhou neděli v květnu si vždy připomínáme Den matek. A tak vám dnes v rubrice Osobnost šarmu nabídnu rozhovor s dvojnásobnou maminkou, výtvarnicí a módní návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Jaro se nám tento týden ukázalo v celé kráse a možná pro vás bylo i inspirací obohatit svůj šatník. Pokud si pohráváte s myšlenkou rozšířit svou sbírku sukní a nemáte jasnou představu o tom, jak by měl váš nový módní přírůstek vypadat, inspirujte dozvíte se letošními trendy. Jaké sukně se momentálně těší největší popularitě, vám poví v modních trendech Jitka Šedová. Taky vám představíme vodníka, šlapací vozítko, které objelo v loňském roce kompletní seriál závodů mistrovství Evropy a zvítězilo v kategorii estetika. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře ve společnosti, především starších vůči mladším. No a v kosmetickém rádci si pro vás Vlasta Libotovská připravila porci jarních receptů pro krásnou pleť. Tolik nabídka, jak už jsem říkala, protože druhou neděli v květnu je Den matek, zeptáme se za chvíli výtvarnice a návrhářky Andreji Vytlačilové, jak při své práci zvládá novopečenou roli dvojnásobné maminky. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmu je výtvarnice a módní návrhářka Andrea Vytlačilová. Dobrý den, Andreo.
1: Dobrý den. Děkuju.
0: Přejeme moc. Krásný den. Vaše hedvábné šátky, jedinečné kabelky, originální šaty zná už celý svět a hezké je i to, že díky své tvorbě pomáháte druhým. Co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
1: No, bude to práce, to je asi pořád a zároveň teda mám dvě malé děti, tak to je taková kombinace rodinného pracovního života, prolíná se to ve všech možných minutách všedního dne i víkendu.
0: Platí stále to, že místa, která často navštěvujete, jsou Praha, Londýn, Paříž a tak dále, protože, jak už jsem říkala, vaše krásné výtvory zná celý svět.
1: Platí. Teď je to taková, jak jsem zmiňovala, je to taková menší pauza, protože jsem měla teď nedávno druhý miminko, ale Londýn, Praha, to je takový jako moje klíčový místa, protože v Londýně jsem studovala, několik let jsem tam žila, takže jsem tam nechala kus srdce, takže jsou to hlavně ty dvě města.
0: Teď se chystáte do rodného kraje, protože ve Dvoře Králové slavíme 80. výročí Safari. A vy dlouhodobě spolupracujete se Safari. Já bych například zmínila speciální edici 75 hedvábných šátků, které jste vytvořila u příležitosti 75. výročí chovu zvířat ve dvoře. Ten výtěžek podpořil program záchrany nosorožců bílých severních. Krásná akce, setkala se s obrovským ohlasem a asi nebyla jediná.
1: Je to tak, to byla opravdu krásná příležitost. Vytvořila jsem, jak jste zmínila, hedvábné šátky a potom ještě hedvábné kimono vyšívané a kabelku, takže to byla opravdu velmi úspěšná akce, to jsem byla jako velmi příjemně překvapená, protože ke dvoru mám osobní vztah, dělala jsem do školky kousek, takže jsme tam jezdili pořád na výlety, teďka tam beru i svoje děti. A letos jsme zase navázali na tu spolupráci, protože Safari Park vlastně slaví 80 let a zároveň vyšla taková speciální příležitost, že se podařilo vrátit 4 samce antilopy bonga horského zpátky do Afriky, do Keni. U té příležitosti jsem vytvořila nový šátek, který teď budeme právě v neděli prezentovat právě v zoo.
0: Co vás pojí právě se Safari, nebo co je to krásné, čím si vás Safari ve Dvoře Králové získalo? A máte tam nějaké oblíbené zvíře?
1: No, já teda miluju všechny ty zvířata. Oni, každý to zvíře má svůj příběh a častokrát tam narazím na zvíře, který jsem vůbec neznala, ale úplně mě fascinuje jeho příběh, jak se třeba projevuje, kde žije a tak. Já mám ten Safari Park ráda už od dětství, jezdili jsme tam, jak říkám, se školkou, s rodiči, takže mám k tomu osobní vztah a přijde mi, že to Safari Park je tak jako speciální tím, že je to safari, že se můžete k těm zvířatům opravdu přiblížit a vidíte je, dejme tomu, přirozeném prostředí. Takže se ráda vracím a ti chovatelé a všichni, kteří se tam o ty zvířata starají, jsou úžasní, takže kdykoliv můžu pro ně něco udělat, tak jsem ráda.
0: Vy jste 7. dubna, když se teď vrátíme k vám, oslavila 30. narozeniny, takže dodatečně
1: tak.
0: Blahopřejeme.
1: Jste hodná, děkuju.
0: A vy jste je prý oslavila tou vyšívanou kabelkou, je to pravda?
1: Je to tak, jako zní to opravdu neuvěřitelně, protože ty kabelky, které já vytvářím, jsou vlastně vyšívaný, hedvábný, tak každá ta kabelka je originál, vzniká mýma rukama a tím, že je to vyšívaný, tak to nemůže být jako sériovka, nebo že bych ji nějak opakovala. Takže potom, když jsem došla k tomu, že to zrovna teď vycházelo na tu stou kabelku, tak mi to přišlo úplně neuvěřitelný. Naštěstí mám archiv všech kabelek, takže jsem si prošla, jestli jsem se nějak nespletla v tom čísle, ale opravdu to tak je. A vznikla kabelka, na kterou jsem udělala soutěž a vyhrála to jedna klientka.
0: Jak maminka zvládá půlročního chlapečka a tříletou holčičku při takhle velkém vytížení pracovním?
1: Tak nějak žijem spolu prostě a snažíme se to kombinovat. Bohužel teda moje děti nějak neumějí moc spát, takže trávíme čas hodně aktivně, ale já pak mám v noci prostor na práci a to mě uklidňuje, že se po uspání dětí můžu vrhnout na tu svoji práci a tam už nikdo neruší a soustředím se jenom na to svoje.
0: A okukuje už malá tříletá holčička maminku a už zkouší něco malovat?
1: Zkouší. On teda, manžel se taky věnuje vlastně výtvarnou, tak uvidíme, jestli z toho nějak bude vycházet. Ona teda šátky miluje a už je zvyklá, že když k nám chodí klientky, si třeba šátky vyzvednout, prohlídnout nebo vyzkoušet, tak už má naučený jako ty fráze, které já říkám, tak už je taky potom říká, jako vítejte, tady je to hrozně vtipný, no.
0: No, on je také den matek 10. května,
1: ano.
0: Takže proto se ptám na ty dětičky, protože vy to vlastně společně s celou rodinou oslavíte v Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kde se určitě také společně uvidíme. Tak se na vás moc těšíme, Andreo.
1: Taky,
0: a děkujeme. Taky. Děkujeme za všechny ty charitativní projekty, které děláte a kterými pomáháte. A děkujeme za tu krásu, kterou rozdáváte kolem sebe. Ať je jí co nejvíce.
1: Jste úžasná. Moc děkuju. Budu se moc těšit.

0: Další modní trendy s návrhářkou Vítkou Šerovou jsou tady. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Krásné jaro. Říkám ještě jaro, protože stále je tu jaro a s jarem přišly i sukně.
1: Přesně tak, a sukně patří k ženě a myslím si, že je to opravdu ten ženský prvek v šatníku a je to nádherný, potkat ženu v sukně je prostě nádherný.
0: Dá se říct, že i tady jsou nějaké módní trendy nebo prvky, kterých bychom se měli držet?
1: Vrhla se nám zpátky jakoby do šatníku úzká sukně, popřípadě rovná sukně, ale je to v délce, ať už nad kolena, ale nejčastěji taková ta midi, takže to je trošičku jakoby pod ty kolena, ne moc pod ty lítka, ale tam samozřejmě u těch dílek záleží hodně na tvaru té nohy, na výšce ženy. Zkrátka na všem. Je to vlastně proporční věc a trendy hlásí něco jiného, ale samozřejmě jsme každý trošku jinačí a musí se to přizpůsobit.
0: Já si myslím, že úzká sukně sluší úplně každé ženě, ať je plnějších tvarů nebo hubená.
1: Přesně tak, sluší hodně a tam záleží na té délce, protože dáma, která má jablíčkovou siluetu a má štíhlé nohy, tak jí sluší ty kratší délky. A naopak dáma, která má plnější tvary zase přes ty boky, tak tam zase vypadá pěkně taková ta opravdu krásná slimová sukně, která vlastně jde do té půlky lítek, třeba i trošičku delší a má rozparek.
0: Pokud se podíváme na úzké sukně, z jakých materiálů, to je asi také hodně důležité a samozřejmě není také zanedbatelná barva.
1: Na úzké sukně vypadají úplně luxusně pevnější materiály, takže tam bych se vyvarovala nějakých šifonů. Po případě můžou to být elastické tyly, průhledné, které teďka jdou v trendu vlastně do módy, ale ne, aby byla úpletová, protože ten úplet jako takovej, pokud nemáme dokonalou postavu, tak nám prostě všechno ukáže. A někdy to bývá spíš na škodu, než ku prospěchu.
0: Nosí se i dlouhé úzké sukně?
1: Nosí se i dlouhé úzké sukně, ale tam je to o tom, jak je hodně dlouhá. Pokud jde až ke kotníkům, tak zbytečně naopak ona může ubírat z délky, protože vlastně vypadáme, že jsme v ní až jakoby vyloženě jako zaražený. Takže taková ta lady dílka, midi dílka je v tom trendu pro mladé dívky. Je to třeba zas naopak opravdu jakoby mini sukně, krátká, do půl stehen nebo pod zadeček.
0: Ano, ano. A co ty barvy?
1: Barvy, co se týká designu proužek, může tam samozřejmě být i ten květinový vzor, anebo jednobarevná sukně a může být tón v tónu s celkovým outfitem, anebo může být prostě nějaká, ať už živá barva, mintová, zelená, žlutá, jak se nám hodí do šatníku, anebo samozřejmě nadčasové neutrální tóny, ať už zemité, nebo zkrátka nějaké takové ty podzimní tóny. Ono samozřejmě i ty podzimní, třeba lahvově zelená podzimní nebo smrkově zelená, vypadá samozřejmě krásně s limetkou zelenou, která zase to celý osvěží, takže tam je opravdu na nás, jakou sukni, jakou barvu si vybereme.
0: Zmínili jsme se o úzkých sukních, ale co ty balónové nebo široké? Ty se také nosí?
1: Ty se také nosí, je to teď módní trend a nosí se i v asymetrické dílce, kdy vepředu je to trošku o něco kratší, vzadu je to delší ta sukinka a vypadá to velice pěkně. Tam je kladen důraz na tvar nohy, protože přece jenom odhaluje nám víc té nohy, ale zároveň poutá pozornost těm nohám, takže musíme být opatrné a připravené na pozornost, vlastně, že to bude na sebe strhávat samozřejmě, ale pokud jsme milovnice dlouhých sukní i jenom rozevlátých, tak sáhnout po šifonových sukních, které jsou třeba bohatě v bohostylu vlastně řasené, můžou být krajkové, můžou být kombinace šifonu, kombinace vrstev, takže tam si myslím, že je velký výběr.
0: Co skládané sukně?
1: Plizé sukně a skládané sukně, to je trošičku taková ta nadčasovka, kterou nikdy nic nepokazíme. A pokud chceme rozevlátou sukni a nechceme poutat to, že by to byla čistě jenom letní sukně právě z těch materiálů lehčích, tak myslím si, že plizovaná sukně vypadá výborně a tu můžeme zkombinovat s košilí, k sáčku, můžeme ji zkombinovat i jenom s tričkem a právě k těm teniskám, takže ona je trošičku takový ten chameleon a zase tam záleží, jestli ji vezmeme ze šifonu, jestli ji vezmeme z úpletu plizovaného nebo z něčeho lehčího. A skládaná sukně jako taková vyloženě, kde jsou odšívané sklady, zase vypadá třeba lépe z pevnějších materiálů a vlastně proč si neudělat i letní variantu skotské sukně.
0: No možná na ty některé varianty těch skotských sukní a dalšího výrazného oblečení se podíváme příště na ty proužky, puntíky, kostky, jak je kombinovat, aby to vypadalo dobře a aby to nebyla ta šeť ulice. Jitka Šerová byla naším hostem, děkujeme za rady a těšíme se za týden, na shledanou.
1: Já taky děkuju a na shledanou.

0: Francie a oni byli tak skvělí, protože už tam máme jako hodně dobrý vztahy, že to jsou kamarádi, vlastně když jedeme do Francie, tak bydlíme i u nich, že nám ho připravili právě do toho našeho konceptu vodníka. A tohle je v podstatě výsledek. Hmm.
1: Ještě spojíme k té povinné výbavě. Co je tedy zařazeno do povinné výbavy, pokud se někdo chce účastnit závodu, jakých se účastníte vy?
0: Tak ono, my máme dané rozměry. Jo, je tam důležitá velikost kol, ta je jednotná. A pak je to i výška umístění nad vozovkou v podstatě a celková jako dílka vozítka.
1: No, já jsem slibovala, že pozveme na zajímavou, krásnou, zábavnou sportovní soutěž, která bude tady v Hradci Králové. Pojďme na to.
0: Ano, já říkám, že my jsme taková jako kulturně sportovní akce a v podstatě ten vrchol bude 29. května, to bude taková ochutnávka, protože pojedeme spanilou jízdu městem večerní, takže ty vozítka nasvětlíme a totální vrchol přijde v sobotu 30. května ve 13.30 u muzea v Hradci Králové, kde odstartujeme ten hlavní závod, vlastně už třetí, evropského šampionátu.
1: A nebude to jenom vodník, ale budou to také například Mašinka Tomáš, hasiči, večerníček, veterán, sanitka, to všechno jsou názvy vozítek, které už taky tady Hradečáci viděli.
0: Je to tak, už jich máme poměrně hodně. V začátku, když byl první ročník, tak tuším, že nebylo žádný vozítko, u toho jsem ještě nebyl, jo, ale pak první vozítko bylo Český lev. A teď už jich máme 16. S tímhletím počtem dokážeme udělat i svoje závody bez účastí mezinárodních závodníků.
1: V čem je ta krása těch šlapacích vozítek? Jste prezidentem České federace, tak povězte.
0: Tak je to o tom, že jsme netradiční a že vlastně cílem toho celého je zábava a sport. Jo, prostě se hýbat, užít si srandu, proto se dělají vtipné scénky. Ty baví naše diváky nejvíc, protože ty mají na jednom místě a střídají se vlastně jedna posádka za druhou. Pak, když se rozjedeme do samotného závodu, tak už prostě kroužíme okruh a lidi nás vidí jenom, že prosvištíme kolem a už to je jako pro někoho třeba takový jako stejný.
1: Letos už je scénka připravená.
0: Ano, samozřejmě.
1: Dobře, takže já děkuji. Já si do toho vozítka alespoň za chviličku sednu. Zkusíme nafotit. Vám děkuji za to, že jste nám věnoval čas. Přeji krásný zážitek z jízdy, který vás čeká už koncem května. A děkuji také za to, že jste nám vodníka představil v plné kráse. Mějte se hezky.
0: Já taky moc děkuju. Naschledanou.

0: Tak to byla kapela Opět a Radeček. Muzikanta a zpěváka téhle šumperské kapely Tomáše Poláka čeká náročné období. Asi už jste zaznamenali, že přijal pozvání do letošní Stardance, ale nevzdal se koncertování, takže vystoupení s kapelou bude prokládat dřinou na trénincích a samotnou soutěží. Jeho partnerkou při soutěži bude mistryně republiky ve standardních i latinskoamerických tancích Adriana Mašková. Ta už protančila střevíce ve 4 ročnících téhleté soutěže, a to s Miroslavem Hanušem, Janem Cinou, Josefem Maršálkem a také Filipem Blaškem. Tak uvidíme, jaký to půjde s Tomášem Polákem. My se ke Stardance také ještě vrátíme za týden v Šarmu, kdybych vám chtěla představit další soutěžící, herečku a režisérku Petru Nesvačilovou. Teď už nás čeká lekce etikety. V dnešním díle našeho seriálu o zdvořilosti starších vůči mladším, který připravujeme s Danielem Šmídem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Se zastavíme u fyzického vzhledu, protože to je také téma, které často v rodinách pulzuje, a nejen v rodinách, i na pracovišti, starší vůči mladším. Někomu se nelíbí, že ten mladší má kohouta načesaného, a teď jak se k tomu zachovat? Nikdy asi nekomentovat.
1: Nekomentovat na veřejnosti. Pokud máme pochopitelně naše děti a chceme jim dobře poradit v jejich odívání nebo v jejich vzhledu, tak je k tomu vhodný okamžik o samotě, kdy máme čas, ne těsně předtím, než se vypravujeme. Opustíme-li ale tady tu nejbližší, tak se relativně často stává, že starší lidé se až, řekněme, příliš nápadněm nebo dokonce hlasitě vyjadřují k vzhledu těm, ta zas vypadá, co ti mají na sobě, co se to teď nosí za hlouposti, nebo třeba k pleti ostatních mladších lidí, která je, řekněme, ovlivněná tou hormonální bouří v tom teenage věku. Tohle vše bychom měli téměř 100% jistý, že ten člověk vycítil, že se bavíte o něm. A pokud neví úplně přesně co, tak se nebude cítit s vámi dobře, a pochopitelně to převede na každého ze starší generace. To znamená, starší člověk je nepřátelský vůči mně, protože mě hodnotí, posuzuje, vysmívá se mi. Vzpomeňme si sami na sebe, jak jsme oproti našim rodičům chodili výstředně oblékání a jak nad námi povytahovali obočí a jak nám to bylo příjemné nebo nepříjemné.
0: Takže chci to nutnou dávku tolerance v tomto případě, uvědomit si, že kdysi jsme byli taky takoví, a být opravdu, jak už jsem říkala, tolerantní. Ještě jeden dotaz možná, který s tím tak trošku souvisí. Co když někdo má nějaký defekt na sobě, my ho zaznamenáme, upozornit nebo to přejít mlčením a nechat tedy třeba nějaké to smítko na rameni?
1: Tak to je zase trošku jiný příběh. To už není kritika toho člověka, leda, že bychom se mu vysmívali za to, že má, pardon, plkanec od holuba na rameni, ale je naší povinností doslova a společenskou odpovědností vůči tomu člověku za ním přijít, opatrně ho oslovit, aby se nevylekal, pozdravit, oslovit ho a sdělit mu, asi jste se někde otřel kabátem o zeď, nebo zřejmě asi nevíte, že máte ušpiněné rameno, nemusíme říkat od čeho, protože to přesně
0: je
1: asi
0: dobré upozornit.
1: Určitě je dobré upozorňovat. Stejně tak, jako kdyby někdo měl něco na čele nalepeného nebo na botě nalepeného.
0: Budeme si to pamatovat. Děkujeme za dnešní rady a přejeme krásný den. Naschledanou.
1: Děkuji také. Naschledanou.

0: posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A dnešní kosmetický rádce bude po čase naplněný radami a recepty vám dobře známé kosmetičky Vlasty Libotovské, která opět zavítala mezi nás, aby nám dodala nejen recepty, ale i tolik potřebnou životní energii. Tady jsou.
2: Jelikož je jaro a je ještě na to dobrý čas, tak bych doporučila takový detoxikační jarní koktejl. A stačí k tomu i natrhat takových 8-10 kopřiv i se stonkem. Dát si to do mixéru, do toho přidat jeden velký banán, jedno jablko, dvě polévkové lžice, buď třeba javorového syrupu, nebo agávového, nebo medu a zalít to dvěma sklenicemi vody. To úplně rozmixujete do mrtě a budete to pít. Vypadá to jak zelený žabinec, ale je to děsně dobrý.
1: A má to hodně energie.
2: No nejenom energie, ale kopřivy, ty obsahují hodně aminokyseliny, vitaminu a silný beta-karoten, což teďka potřebujeme na to slunce.
1: Výborně, takže to je recept na prodloužený víkend od Vlasty Libotovské. Mě by docela zajímalo, co dalšího z toho seriálu si pro nás připravila.
2: My jsme skočili z jara rovnou do léta, tak určitě vybrat krémy, kde je SPF, protože to nás chrání proti spálení. Ale Lado, já bych řekla, že málo kdo ví, že když se díváte vlastně na ty opalovací krémy, tak tam máte UVB a nikdo si neuvědomí, že tam má být i UVA, protože to je proti předčasnému stárnutí pleti. To je důležitý. UVB je proti spálení, ale UVA je proti stárnutí. Takže, milé dámy, tohle to určitě sledujte.
1: Dívejte se na krémy, protože teď nám začíná svítit sluníčko, tento týden se ukázalo v plné kráse. Další recepty tady Vlasta Libotovská právě teď odchází načítat na naši režii. My mnohokrát děkujeme. A poslední otázka ještě možná přece jen na ty kosmetické salony. Je něco, co tě trápí, co se týká právě všech kosmetických salonů nebo kosmetiky jako takové vůči nám?
2: Mě trápí třeba influencerky, protože ženy se dívají, co oni říkají, přitom oni nejsou odbornice. A přijde mě zákaznice do salonu a teď vidíš, že ona má nějakou alergii nebo něco a vlastně ona poslouchá influencerku, která radí třeba, řeknu, peelingový krém na noc si dát přes celou noc. Takže dávejte si jenom pozor na ty influencerky, jo, kteří
1: ne
2: opravdu...
1: Každá je proškolená,
2: ne každá je proškolená.
1: Ne každá je kosmetička, určitě. Jako Vlasta Libotovská. Děkujeme
2: mnohokrát,
1: krásný prodloužený víkend a zase brzy v Šarmu, nashledanou.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A jako každý týden i dnes tu pro vás máme cenu za hlas v anketě Šarmantní osobnost roku. Můj tip František Kinský, to nám napsala Marta Siglová z Mochova a my vám, paní Marto, posíláme knížku Nedělní káva od Vladimíra Buriánka. Blahopřejeme. Za týden pak to bude radiokarta Díky za každé nové ráno od spisovatelky Haliny Pavlovské. Tentokrát čte Jelenka Krobotová. Tak pokud máte chuť, pošlete nám návrh na Šarmantní osobnost, která vás zaujala v loňském roce nebo vůbec v posledních letech. A tahle ta radiokarta může být vaše.

než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm bych vám ráda představila, jak už jsem říkala, herečku a režisérku Petru Nesvačilovou. Taky vám představíme kolekci elegantních a nadčasových šatů Machač Fashion a pozveme na módní přehlídku. A chybět nebudou ani další rady v našem kosmetickém rádci. Tak si Šarm za týden opět nalaďte. No a když už jsem v úvodu zmiňovala Den matek, nezapomeňte popřát maminkám k svátku. Nakonec je to asi to nejkrásnější slovo na světě. A pokud jim uděláte radost třeba kytičkou růží, ani nemusíte nic říkat. My kytičku poslat nemůžeme, tak alespoň rozhlasová kytice růží od Gilbera Bekoda a Lady Klokočníkové, která se s vámi loučí. No a i v dalších květnových dnech myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice plánují další zeleně na třídě Míru. Na opravovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce stojí nová kašna. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů. Víc jich chce růst. A zítřek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Na pardubické třídě Míru by měla přibýt zeleň. Město plánuje rekonstrukci náměstí Republiky, kde chce zasadit množství dřevin a pokračovat s jejím rozšířením i na třídě Míru. Jak dodává náměstek primátora Jakub Rychtecký, zvolený za Žijeme Pardubice, stromy a keře by mohly nahradit trolejové vedení.
3: Podle těch heatmap, kterými máme, tak víme, že se nám to centrum města vlastně v letních měsících přehřívá, takže ta dosadba stromů, zeleně, trávníků a těch věcí, tak bychom postupem času chtěli přenést i na třídu Míru. Si dovedu představit, že ve velké části, ideálně pokud by to šlo v celé ploše třídy Míru, že bychom se zbavili drátů pro trolejbusy.
1: Omezení na obchvatu Skutče potrvají několik měsíců. Stavbaři tam pracují na napojení nového střediska energetiků. Provoz je vedený jedním pruhem a dočasně je zrušený přechod u Teska. Práce by měly být hotové do konce srpna. Nová kašna se stala dominantou z revitalizovaného náměstí Bohuslava Martinů v Poličce. Připomíná slavného rodáka, hudebního skladatele. Na její osazení dohlíželi odborníci. Kontrolovali nejen samotné usazení, ale i napouštění vody a přesné vyrovnání její hladiny.
4: Kašna je důležitým prvkem revitalizace náměstí Bohuslava Martinů, za kterou zaplatí město 47 milionů korun. Na uměleckém objektu je vyrytý text básníka Miloslava Bureše z kantáty Otvírání studánek. Obnova celého náměstí Bohuslava Martinů bude hotová letos v srpnu. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán o udržitelnosti veřejných financí. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku. Ministryně to řekla v televizi Nova. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. V roce 2024 ho schválila tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ministryně už dřív označila materiál za nereálný. Dnes taky zdůraznila, že stále platí programové prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavazuje udržovat schodek veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo 1315 lidí.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty zítra 20 až 23 stupňů, na horách do 19. Povane mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlak mírně klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme přes den dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Stále pozor na výpravy na silnici 1/35 na průtahu Litomyšlí, ulice Kapitána Jaroše.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře. Také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na richtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlíželi a excesy taky trestali.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi jaké vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první z té války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice

silně pro tu ideu čechoslovakismu. A i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železníci drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké. Takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lienvrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešní My a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lienvrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň jej velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se jí učit s tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Ho asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem v následujícím měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená, a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde se mluvilo v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že se mi nestačila běžně sledovat. A v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla, nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Tak hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívám, bude mi 30. Já jsem byla v prostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali a pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká, nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí jsem mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Za to můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn vyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin. Třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak sme se rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro 2 organizace vlastně města.
9: Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní, a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
10: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety český předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irina Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken. V případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se taková jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neopreny,

0: a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Takže jdeš do vody?
0: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
0: ne,
1: ty mušky.
0: Ovčí rovno.
1: Tak mně to jako, přijde jako jehelníček.
0: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
0: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
1: A co ty ryby?
0: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
0: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
0: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Nebo, ty hledáš nebo tu tůňku hlubší.
0: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
0: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
0: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
0: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony.
0: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
0: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
2: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednu a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10° ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu ta žena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčku jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky syčí a kde činí

0: To neříkáš až teďka.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A tě bez obav, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak, ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: V listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: ne.
4: V obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady dobře česky, že jo?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já jsem řekneš, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká
5: česky,
4: Karel. Ale
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco, co
4: a ty bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robie, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vávně studí.
2: Oře, zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr, bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stále. Ale jak to... je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetila.
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo. Já vím, že ty šaty tady měly.
1: No ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
3: Rajs.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se. Ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi? Ne. Aleši?
7: Tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady...
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
9: No ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty. Ty taj trlíku.
7: Komu tykáš ty? Ty. Ty.
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: A po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječný. Děkuji.

0: Bečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
1: No a?
0: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
1: No.
0: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá,
1: no
0: takže...
1: No ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
0: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci
1: no.
0: Mají své tajnosti.
1: Aha.
0: A proto ti neřeknu vůbec nic.
1: No, tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
0: To právě.
1: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
0: Má pravdu.
1: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
0: Ale je to báječný kamarád, to je s ním děsná legrace.
1: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady, teď je Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. V 66. a my jsme byli v 67. spolu.
3: Potom teď mluvíš o kterém?
2: Teď mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio, jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Umřel.
4: Ano, ano.
3: Že jo, Karel
4: ano.
3: To taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde
2: on?
3: Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak, a byl

0: 70. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce, v zábavném pořadu možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Ježiček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron. Konti.
2: Jo, to taky čtu, ve znamení kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v Táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy, jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo...
4: Já
2: no tak, já bych.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo, FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běží,
1: papá, mami,
2: sešla,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk. Nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý fór. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějaký tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohl uživit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: Tak proto nepřišel, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No jo, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt. 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška dluží v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Tak to jak byla tenkrát tý Moskvě na mol, tak to ta vodka byla určitě taky gratis, co?
6: To si pište. Ale nevím, kde jsem to slyšela.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice Protočer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že i některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik otevřel dveře, já jsem tam strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který když si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrach, ale to mě tak napadlo. No,
3: tak ona jako vrach teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopard, no nesmí se, leopardí kožich a peří a...
3: A na hlavě je to neskutečné.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě. A ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala. Přišla
4: normálně. Já jsem to měla v taxiku, víš, těla zapálený.
3: No a co říkal taxikář?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla ještě... Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávila, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline. A mělo to barvu světlozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Tak my jsme si na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet vždycky.
4: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teďko ten Karel go to ještě říkal, nekecej. Vážně. A teď prostě na něj hodil. Teďko ten Karel jako uskočil. Fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, nic taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble, nic.
5: Nešlo to dolů?
4: Nešlo to
5: dolů. Ježiši,
4: a my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No, teď jsme to za něj několik nás bylo začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
4: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím prostě tě, není
4: to
5: možný.
4: K vám za...
5: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A když jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer.
8: A večer.
6: Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem honem, tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrefíte. Ano, prosím, a nebo nebudu.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačka, tlačítka, páčky dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku Noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl a těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod.

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranty, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranty vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen příčinu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen příčinu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je. Ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi příčinu, anebo kdy jste vy někoho příčinu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen při činu inflagranty, volá Maruška. Maruško, vy to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla při činu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle deteče v záchodě neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křika. Já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení příčinu u radovánek lásky plných. No, stává se to, no, stává. A člověk
1: můžu vám ví vlastně docítit se.
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umyvárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle teďka, to je. Teďka. I v podání Marie trojnásobné, teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo, neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím a poslouchám dál.
0: Děkujeme
1: já
0: moc.
1: Já se vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: přistižen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je. Přistižen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistižení a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to. Zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistižena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem v ulici s maminkou a šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi udělal potřebu. A já jsem se otočila, viděla jsem to a říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. Ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal, ty dole a chtěl tu, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo taky docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání.
1: Ale to bylo taky přistižený příčinu.
0: No jasně, jasně, já to beru, já to chápu. Já to chápu, no, přistižím příčinu, hezky.
1: Pak jsem přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli a jako dospělou ne.
0: Neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No tak, jako byli bydle.
1: Ne, to byl takový starý pán. Ale on se zase znal s babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký... už se na něco tady jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, anebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost...
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. Mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít? Ne, mami. A jak takhle strčela tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle to jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od

Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáževelaš. Mm-hmm. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli

0: veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřův a já, když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká, pro Krista pána, jestli zase vyváděla, co? A říká, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima tesátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za to byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
1: Jo? Takže mám žádný tak, sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
0: Ne, nebyla. Jako, když je zahlahala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už jim někuji ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
1: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
0: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako
1: nevím. Ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já, když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti. Jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo Tutti Frutti, jak to bylo z nějaký erotický pořad tak německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy pamatujete?
0: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
1: A prosím, no, ale to se hodí se to.
0: To se děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
1: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
0: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, oj, Jindřichu, já to mám ze školky zakázaný. No, ty všichni mohli smíši, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila do nejma dvěma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
1: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím se za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
0: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
1: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen při činu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout při činu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen při činu. Teď hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme při stížení příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přestížen přičinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoj, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promi. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda, i když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co? Je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako, já jsem jenom tady na, reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval. No a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho vlastně říkal, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života. Akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně jo, 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panovi, to jsou ty sami. No, darebáci, jako u nás se budou mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude pojížděl, je to státy, stejné, a všude je to stejné, jinými slovy.
1: No, já jsem koukal, no, protože víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkal, no, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý. To,
0: jako, ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknu s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, pak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravuji všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, Mirek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuji všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu to mi bylo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jedné velké mezinárodní nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak nějakým bordelu. Všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to velké, jo, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opilci mi před kulturním střediskem leželi, že se nemohl ani víc ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyní, nech se podívají, co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak jsem zamknul a za ním krásná ženská, sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju aj vám, zdravím vás, mějte se krásně, nashle.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty, přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne, tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být přiletčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blaženy něco přes 6 tisíc, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vásy něco přes 3 tisíce a vidím tady takové dvě, tři odnože tohoto příjmení za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno. Pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco. Ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás, infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jasně. Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda. Já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to tu, jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. A já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, co viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč a položil to, jo, a teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě, a teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo, a kde mám boty, že bych teda, načeš, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no, a teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no, a teď zkrátka tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet vědomí. Ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no. Ale jako to přestížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo, ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni je převlíkli nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem na celý vždycky se mi podařilo, jako když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekl a teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem jel za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, tady si sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku, a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl, jo. No a teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako no my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl, byl tedy Anešky Malé na Jižním městě, no a zkrátka on, to jsou dost takový nepříjemný vzpomínky, no, zkrátka on zavolal toho mladýho a ten mě vzal, a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žuloví na tom okraji chodníku. A teď mě začal týc krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: Já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím. Jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílený.
0: To je šílený.
1: Ale jako víte, co on je tady, že teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optala, jestli jako je točí podle skutečnosti. A on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí, a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, jo? Že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo u té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, diják, že jo, tak dále, prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit tak, že to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději, rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
0: Vám vykradli byt, nebo ne? Nebo...
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba MI5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale já tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Jo, to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Takže zrovna za vámi. No ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně nevím, zmatený, no, že teda jasně, jako sfilmovat to by bylo veselý teda.
1: Jasně, to nechme, no.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by chybělo při inventuře zboží, bylo by manko, tak bychom jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednoho jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama. To znamená, že úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí, zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si, tak si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počát mi manžel zakazoval prostě, abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není zase tak velký, tak dohledáte jako.
0: No tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No tak to je takový jeden větší řetězec tady na severní Moravě.
0: Já vím, ale druh zboží, to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni potraviny. Prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, ale jiný řetězec, takže vlastně se kradlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že zkušenosti i skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco je tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednout, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No děkuju vám a i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: Přistižen příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání, pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další téma, tak klidně napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo a asi dvou tunách kuřecích křídel a co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není sklanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že je to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdraví. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to teď, no, protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak jsem v velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím učit nějak, jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě no, v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že

0: mě byl hlava, ne hlava.
1: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte. A doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
0: To nikdy nedělám. A bydlím na vesnici, mám tady zvonek. A nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
1: No, prosím.
0: A přitom bydlíme v tří zemí. Asi jsme byli zloby za děti.
1: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
0: no,
1: děkuju vám
0: to
1: za
0: to. No, já dneska vidím.
1: Já vám rozumím.
0: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
1: No tak, nic, nebojte.
0: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
1: Moc děkujeme. Moc děkujeme, ne. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádný. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. My jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni, na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Jo? Aha, a je to tady.
1: Tušíte.
0: Takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík. Tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano.
0: Aha.
1: Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to dohru.
0: Mm-hmm.
1: Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, to, a kůlna pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl, prostě takové silné dřevo, já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě jako takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací
0: trám,
1: a to. No tak já jsem si vylezla ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím,
0: Ježiš.
1: Že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistižena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No, ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jdej, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No,
1: no ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy. Já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. mámu. No,
0: tak ach jo, pracuje. Dětská hlava dubová. Děkuju, jo, dobrou jo. Noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi, protože napravo šli ty, co se, ty, co byli nevěrní, a nalevo šli ty, co byli, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, rozumím jo. Tomu naprosto. Aničko, jo. Děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Děči a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak se myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nechci říct straník, že jo, no,
0: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to. Teď já tak jsem říkala, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči, to teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřeli ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani no, nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste
1: tak,
0: se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit.
0: No řekněte tak mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju. Ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem v roce 40, takže vím, aha, že...

0: jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě, a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila i byla celkem...
1: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to já bych vrněl blahem.
0: To byly zatímco... slouky, to nebyly jedničky.
1: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprtědničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
0: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takového vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi, a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak
1: ano.
0: K němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. Já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti zkoušeli zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
1: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
0: Vesele.
1: Ať se daří, dobrou noc, děkuju.
0: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak jsem jí slyšela, moc zdravím.
1: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macoun z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Dobrý, tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska, jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
2: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Užijte ji prosím tak, že sotva ji začnou hrát.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane
4: takové věci.
5: My jsme tady všichni, Voráček a Pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to zeberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomtěte mi do Voráčka.
4: Co to říkáte prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No, no co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřeboval hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný,

0: Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
2: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
2: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
2: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
2: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
3: Až potom.
2: Tak večer 6. Bye bye, pan Magdo.
4: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
5: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu nechal?
1: Proč?
5: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
1: Ale já je mám doma.
5: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
5: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
5: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
5: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
5: Ne.
1: Dobrou noc.
5: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
4: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režii něj vedl Antonín Moskalit.
6: Dobré jítro, madam.
7: Diku.
6: Ano.
7: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
6: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
7: Tak viděl jste ho nebo ne?
6: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
7: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
6: Ne, madam, nic.
7: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
6: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
7: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
4: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Beneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... snad omyl.
8: Pak tebě odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála. Ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes 1 000 000 diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
9: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
10: Mám tě ráda jako zlato.
9: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
11: Co si přejete?
12: Je tady můj muž?
11: Jaký muž?
12: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
11: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
12: Tak vy říkáte, že tady není.
11: Já nevím, na koho se ptáte.
12: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru.

0: Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
1: Co s tím?
0: A já vím. Mám
2: dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejný tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
1: Já, paní, o ničem nevím.
0: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
1: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
0: A já vám zase říkám. Přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kvůli vám se rozhodl spáchat zločin.
2: Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
3: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
4: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí půl.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Na

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila.

Anička měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfréd Radok. Jenže Státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? A proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
2: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
2: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
2: Se ptá proč.
0: No se ptám.
2: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
2: je,
0: co
2: vy
0: pořád?
2: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
2: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
2: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
2: No jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
2: Písemně?
0: No jistě.
2: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
2: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pane.
2: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
2: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
2: Si píše. Sama si pro
0: si
2: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
2: A budete hezky poslouchat.
0: Budu poslouchat.
2: Budete hodný.

0: nebudu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže, byla jednou jedna. A byly dvě. A byly tři. Sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka. Nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň. Prostě hit. A chytrá a mazaná. Hlavně Popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách. Tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetly. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.

0: Co je to šáší?
1: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
2: To je asi to první, takže
3: zkusíme to. Už jsme vzácně zajedno úplně chybně, ano. Že to je to první.
1: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
2: Tak, no, my bychom se přikláněli k tomu.
3: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
1: Stejně naklonění.
3: Na trojku Sambucus Nigra.
2: Ano, má to něco společného si s mým jménem, nebo co?
1: Sambucus Nigra.
3: Určitě.
1: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
4: Dvojka.
1: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
5: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
3: To je ztracený.
1: Tak prosím.
4: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
1: Co je to pagát? Tak pagát.
2: No, tak.
1: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
3: pagáč.
1: Rozstříhaný provázek.
4: Špagát.
1: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
2: Ne,
4: Karel,
2: ale já si myslím, že to bude asi...
3: Já jsem teď ztracena.
2: To je ta věnička.
3: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
2: No, pagáč.
3: Jsou pagáče.
4: To je lidový vypraveč. Na
3: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
4: To se smí přijde.
2: Pardon, já ještě udělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
1: Ano, koláče, provázek, karta.
2: Koláče, provázek, karta.
4: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
3: Jak nás máte?
2: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
3: Trojka.
1: Ke kartě. Máte pravdu.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět?
3: Třeba
2: tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No to jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Proč ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Udavujeme sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Hedu, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady okne, mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii? Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenší musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji, děkuji.
1: Díval jsem se na vás, pane Verich.
3: Já tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Už nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě
2: byla
1: taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramadě se tady si úplně zavadám šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu,
5: ty detaily
1: spolu.
5: Já ztrácím čas, takový mi je
1: neužijte. Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbíte. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblanc, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
5: Madame, nedopřejte se mi snoubence,
1: já nemůžu. Už jste příliš na
5: mě. No já pláhnu po vás, nemůžu.
1: Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodateli mi ručku.
1: Pojďte, pomohu
5: merci.
1: Vám.
5: Merci.
1: Monsieur, vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.